choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinní, chtějí zápasit i knoflík jen čím schází si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům 15.

0: Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan?
1: Ahoj Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok?

0: Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy, už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se koučil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru z citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád, Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Že se budeme motat ještě na jípce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Ďukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Ďukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na záchodě, nebo
2: posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale... Tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíš?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo je vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
0: Pane Ondřej, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale

0: Pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Castelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
0: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
1: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
0: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstrožím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiní, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete ten čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostínské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtaď se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch prohanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtaď je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení nebo bylo trápení pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy, takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát a potom na ten implantát se dává takový dílek a na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři, a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíc kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: ráno.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji uzavřela schody ke hradu Kokořín, jsou ve špatném technickém stavu. Dnes čekáme velkou oblačnost, později přechodně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově včera prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě včera.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice

0: 1320 je i tak nadále přístupný. Z parkoviště je možné pokračovat na hrad po silnici, kudy vede i modrá turistická značka, a před uzavřenými schody pokračovat dál po silnici. Z ní se pak dá dostat až k hlavní bráně hradu. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se včera ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Sport. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili po roce Američany znovu 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj do italské Boloni. V Praze získali rozhodující body Jakub Menčík a Jiří Lehečka. Menčík v třísetové bitvě zdolal světovou čtyřku Bena Shiltona a následně Lehečka vyhrál nad Lernerem Tienem 6-3, 7-5. Po zápase s nepříjemně hrajícím soupeřem byl Jiří Lehečka nadšený, že se dokázal držet své nastavené taktiky.
2: Lerner je strašně solidní hráč, který prostě neudělá zbytečné chyby. Najít ten balanc mezi tím, kdy nebudu moc pasivní, ale zároveň se budu snažit držet tu výměnu a nedělat chyby. Byl vlastně klíč k tomu dnešku a já si myslím, že to bylo skoro i víc o tom prostě jenom vydržet, věřit pevně, že já budu ten, který to kondičně ustojí. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 je mezi 8. a 7. kilometrem směrem do Prahy kvůli pracím silničářů vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jinak je doprava v kraji bez komplikací. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už začíná Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.
4: Ano, jitro, pěkné ráno. Ahoj, růžová nebo fialová?
1: Dobré ráno.
4: Fialová, růžová,
1: růžová.
4: Borůvková.
1: Ano.
4: Borůvková.
3: Dobré ráno Střední Čechy.
4: Nelekejte se, není všední ráno, ne. Nebyli jste na oslavě, neprobrali jste se až teď v neděli úplně obylem. To by trvalo moc dlouho. Já vám přeji pěkný den s Českým rozhlasem, který právě začíná do 9. společně, tak ať nám... Ty máš i tušku borůvkovou. No tak to je ale neuvěřitelný. Jdu hledat něco borůvkového. Zatím nic, zatím rána.
3: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Měj se, prodloužíme si život. Nebo ty, Uriel. A nebo Petr v 5:10.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já, Claudius, vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já, Tiberius Claudius Drusus, z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Vojčík, Hlaváč, Backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.

0: 5:16, za chvíli Peternáč, Jiří Korn, ale taky nejmenší děti ze středních Čech. Cukrbliky jinak. Namlouvání, o námluvách. Jestli i nejmenší děti mají potuchy, co to takové namlouvání je a jak si ho představují. Je to repríza z tohoto týdne, tak budu rád, když si rádio dáte víc nahlas. Byly to odpovědi překvapivé, to vám řeknu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No tak bude oblačno i zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště a nejvyšší teploty 19 až 22.
1: Český rozhlas střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas střední Čechy.

0: láska kvete v každém věku, i v tom předškolním. Co jsou to námluvy?
1: Já vím, když se někdo povídá ve vlaku nebo v autobusu, tak to je hezký.
2: A můžou si třeba povídat v autě nebo veníku, nebo v domečku.
3: Námluvání je to, že se třeba někdo hádá, třeba rodiče nebo děti.
4: Že se může zavzít a můžou se pak hádat.
5: A nebo můžou jít na ples, když budou velký už.
6: Namlouvá se tím, třeba, že si chce vzít kluka.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

5:27 a posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tady je Honza Macoun, přidáme lehce osolený nedělní popcorn, samozřejmě s máslem. A pak už dorazí Lenka a zprávy.

0: ladně dosedla na svoji zpravodajskou židli, křeslo. Dobré ráno.
1: Dobré ráno i tobě.
0: Vypadá vyspala. Zajímavý. No. To je zajímavý. Jak se to dělá?
1: Předstírat.
0: Tak to dnes v barvě růžové nebo borůvkové, jak jsme si řekli, zvládáš výborně teda.
1: Děkuji, snažím se.
0: A vy musíte vstávat, prosím, snad vám to půjde s námi jednodušeji, a kdo vstávat nemusíte, přesto jste se probudili a rozlepili svá očka. Přejte se na druhý bůček a dobro.

Než to celé spustíme, ještě přehled počasí pro dnešek, pro neděli. Co nás čeká? No, bude spíš takový oblačný až zatažený den, místy i s deštěm. Nejvyšší teploty 19 až 22.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí v New Yorku zároveň uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Lidé z obce Ostrá na Nymbursku budou během komunálních voleb hlasovat taky v místním referendu. Odpovídat budou na otázku, jestli chtějí, aby na nezastavěných zemědělských pozemcích v obci ani do budoucna nestály výrobní areály nebo jiné budovy. Vedení obce otázkou reaguje na dřívější výstavbu zahradnických skleníků na kraji vsi. Aby bylo referendum platné, musí přijít hlasovat alespoň 35% voličů. V případě Ostré je to zhruba 175 lidí. Nedostatek strážníků v Praze 3 chce vedení městské části řešit motivačním příspěvkem. Městská policie proto dostane od radnice 1 milion korun. Peníze dá na odměny zaměstnanců. Ještě dnes můžou lidé na výstavišti v Lysé nad Labem navštívit 33. ročník festivalu Kůň. Na výstavě uvidí návštěvníci 35 plemen. Součástí akce jsou taky vystoupení na kolbišti a doprovodný program pro děti. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme přehánky a déšť. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Středočeské silnice, třeba 16, Slaný, Velvary, od včerejška stále silnice neprůjezdná, už to bude pomalu 24 hodin. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Neděle 20. září.
4: Děkuji vám, že jste si vypnuli své mobilní telefony. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
2: Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence. Jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu a uslyšíte ji už za chvíli.
3: A uslyšíte taky i muziku. Začínáme Hanou Zagorovou a pokračujeme Olgou Blechovou a Valdou. Na

0: Zavedli takovou milou chůzí k času 5.39. No, dneska máme všechno rychlé zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let, mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. Až teď ho objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A na našich stránkách, kdo si s těma internetama rozumí, tak najdete i také zajímavé další věci. Nejen reportáže, ale taky i tipy, kam vyrazit případně za kulturou. Komu se nechce vůbec nic, takhle chvilku před 17:45 nevadí, máme tu Denisu, kulturní ataše, a ta prozradí vše podstatné, co se točí kolem dnešní kultury. Račte se vybrat za pár minut. Modern Talking, pěkný den.

0: Hodiny ukazují skoro 6:45. Je neděle 20. září a jaká neděle bude ohledně počasí?
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Všechno vím a všechno řeknu.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ve středních Čechách a v Praze bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněka deště a za ním se později večer začne vyjasňovat. Maxima 19 až 22 a vítr po ránu většinou slabý, přes den bude mírný, jihozápadní až západní a večer severozápadní. Tak duj, větře, duj.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
3: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
2: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A do celé do 6. Alice Springs anebo Michal David.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Současná literatura, netradiční místa, známé tváře. Taková je noc literatury, která na atraktivních či běžně nedostupných místech po celé republice přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých tváří. Ve Středočeském kraji se můžete noci literatury zúčastnit hned na několika místech, například v Benešově, Příbrami, Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, v Kladně, konkrétně i například v Poděbradech proběhne čtení paralel na čtyřech místech mezi 18. a 22. hodinou v podání čtyř jmen: Vilém Čok, Anna Schmidtmajerová, Jan Kotouč a Petra Braunová. A to mimo jiné v atriu městského úřadu nebo v kavárně Královské lázně. Víc se dozvíte na stránkách nocliteratury.cz. Přijďte se svými ratolestmi do expozice Dětského muzea, které vybízí k poznávání, imaginaci a kreativitě. Najdete ji v nové budově Národního muzea v Praze. Dětem nabízí nové pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory prostřednictvím interaktivních exponátů a herních prvků. Vaše malé osobnosti tu doslova zapojí všechny smysly. Příchod do muzea si musíte načasovat a předem rezervovat. Denně tu mají otevřeno od 10 do 18 hodin. Zámek Mníšek pod Brdy vás i po prázdninách zve na návštěvu svých komnat. Od úterý do neděle si tu vyberete ze dvou prohlídek. Základní okruh představuje slavnostní a reprezentační místnosti, mezi kterými nechybí třeba barokní kaple nebo knihovna. Výběrový okruh zahrnuje soukromé pokoje, ve kterých bydleli poslední majitelé zámku. Uvidíte i jejich koupelny nebo dětský pokojík s hračkami. Každou sobotu a neděli a taky o státním svátku ve čtvrtek 20. 8. září si tu navíc můžete užít pohádkové prohlídky pro rodiny s dětmi. Připraveny budou taky tvořivé dílny. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Šest hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Babiš se dnes sejde s Macinkou, aby znovu projednali návrh státního rozpočtu na příští rok. V budoucí části Pražského okruhu z Ruzyně do Suchdola vykoupilo ředitelství silnic a dálnic zatím asi 70% pozemků. Dnes čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. S navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní částí Pražského okruhu. V úseku z Ruzyně do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březině vsi získalo zhruba 20% pozemků, říká Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.

0: hlediště. Učebna hudební výuky umožní alternativní využití v uspořádání pro sál. Nyní bude zpracována projektová dokumentace, aby mohl být projekt připraven k realizaci. Sport.
1: Motocyklista Filip Saláč vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu rakouská třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajal nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu čeká Saláče popoledni. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Co nového na silnicích, jak to vypadá aktuálně, chvilku po 6. hodině už se dívám. No, stále uzavřená 16. po nehodě cisterny, uzavřeno, musíte na objízdnou trasu ze Slaného do Velvar. Možná až do pondělí by silnice měla být neprůjezdná. Uzavírka pro osobní. Po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov, takže se objíždí po souběžné staré silnici. Jinak D11 u Prahy skončila další noční uzavírka u sjezdu na Úvaly, kilometr 7,5, opravují most, montují tam nosníky a dálnici většinu jen do Prahy zavírají a teď už by mělo být snad všechno v pořádku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
3: Je neděle 20. září, posloucháte Český rozhlas. Zdraví vás Macík, pozdravuje Michal Tučný, taky Věra Špinarová, Kiki D, Elton John, ale pozor, i Václav Drážek, toho nenecháme být, ani v neděli po ránu zase dopravní abeceda. Tak schválně, na co to bude tentokrát? Které téma? Zkusme si představit takovou tu situaci, ve které se často chybuje. My si povíme dneska něco o jízdě v levém pruhu mimo obec, no. Václave, to je nešvar. A moc se mi líbí spojení, když se jede po tří proudé silnici. Přátelé prostředního pruhu.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: zase si osvěžíme pravidla silničního provozu, ať už máte po autoškole týden, měsíc, 10 let, 50 let a stejně se v tom chybuje. No, jízda v levém pruhu mimo obec, znáte?
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A jinak zdravíme přátele prostředního pruhu. PPP. Kigidi, Elton John, za chvíli předpověď počasí a taky další muzika a možná i Daniela Kolářová, která zítra slaví 80, ale slaví se u nás.

0: 6 hodin 18 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pozor, dnes nás čeká spíš zatažený den. Vítr nic moc, ale teplotně 22 maximálně, taky deštivé kapky, no zalít se musí, o tom bez diskuze, ale zase ono toho tolik nebude. Ale co nás čeká příští týden? Ale na straší.
2: Ranní minima příští týden budou nízké, protože za frontou, která přijde v neděli, se k nám bude dostávat chladný vzduch od severozápadu. Nejdřív něm bude hodně oblačnosti, tak to nebude taková starost s minimy, ale tím, jak se bude postupně vysušovat, bude tu spíš taková výše, tak se vyjasní. Ranní minimální teploty třeba ve středu po ránu můžou jít až ke 2 stupňům Celsia, takže můžeme zaregistrovat i přízemní mrazíky mimo mrazové kotliny. Dnes mrazový kotlinách po ránu je taky pod nulou, ale teď jde o ty lokality, které leží mimo mrazové kotliny. Můžou mít teploty při zemi pod nulou.
0: Vysílání má být vyvážené. Co maxima?
2: Maxima kolem 15 stupňů Celsia v pondělí. Při větru to pocitově bude níž, v úterý teploty podobné. Pak se bude stupeň postupně oteplovat. V těch maximálních tedy teplotách budou tam někde hodnoty kolem 18, 19 ke 20 stupňům Celsia.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Pohledem na hodiny ostřím 6:23.
1: Hvězdné návraty.
0: Ano, poutáme na to poměrně dlouho a dneska to bude. Po zprávách v 16 hodin hvězdné návraty s osmdesátnicí Danielou Kolářovou. Slavit bude tedy až zítra oficiálně, ale zase kdysi dát jiný prostor než v neděli. Skoro jako ve svátek. Sváteční host si zaslouží sváteční čas. A nebo se pletu, Patriku?
2: V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
3: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
4: A vždycky, hezký přístup.
3: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
4: Ano, zhora.
5: Držení prstů.
3: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
4: Jste jí zabila?
3: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Hvězdné návraty.
0: Ale kdyby zabila, má myslím, že už je to dávno promlčené. Zprávy v 6:30, co nevidět, za 4,5 minuty. Pěkný den, tady je neděle a Český rozhlas.

Za 2 minuty, 6:30 a zprávy s Lenkou. Včerejšek, tedy sobota, přinesla na jih Moravě letní teploty. Sobotní teploty vystoupily na většině území Česka na 20 až 24 stupně. Místy na severu a západě Čech zůstala maxima pod 20. Na jihu Moravy ale 4 stanice zaznamenaly letní den, tedy teplotu alespoň 25. A nejtepleji bylo v Tyjákovicích, kde naměřili 25,6. No do rekordu daleko, to se nepřekonalo, ale zase na druhou stranu, Bůh ví, co bude dneska. Nechme se překvapit. Jenom dobrá, když už jsme u těch informací o počasí, neděle spíš zataženo a deštivé kapky a 19 až 22.

0: Lenka ve studiu na čas. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Já tu borůvkovou stejně pustím. Mimochodem i v borůvkové barvě oblečení. Byste věděli, jaká to je. Webkamery jsou k dispozici.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do ruské státní dumy. Volební místnost bude od 8 do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílí hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu kvůli obavám z případných protestů. Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se včera ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes v Rudolfínu nabídne koncert souboru 12 violončelistů berlínských filharmoniků. Pestrý program bude mimo jiné obsahovat filmové melodie i chanson Edith Piaf. Festival potrvá do 23. září. Florbalisté Tatranu Střešovice porazili ve druhém kole Superligy Pardubice 10:1 a zůstávají bez ztráty bodu. V tabulce jsou druzí o skóre za mistrovskou Mladou Boleslaví. K vysokému vítězství přispěl Marek Beneš 3 góly a 1 asistencí. Oba úvodní zápasy vyhrál taky Chodov, který uspěl v Kladně 11:5. Tatran teď čeká mezinárodní soutěž. Ve středu doma zahájí čtvrtfinále poháru mistrů. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme přehánky a déšť. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Koukám, kde to nedělně vázne, tak třeba D11, pozor na zvěř v jízdních pruzích nebo u jízdních pruhů na 18. kilometru ve směru do Prahy. Levý pruh, tam zbystřet ještě víc. Koukat pořádně, to víte, ještě se nerozednilo. A možná, až se tak stane, sluníčko taky dokáže svými paprsky trochu oslepit a po ránu je to opravdu nepříjemné. A ještě jednou připomínám dálnici D11, ale tentokrát u sjezdu na Jirny, tam silničáři zabrali pruh, co si tam opravují, montují, no neděle, úplně nejvhodnější den.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsi teď mluvila i na téma sport, poměrně bohatě, ale tak můžeme navázat.
1: Přesně tak, další reportáž bude taky sportovní. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou totiž v šancelize třetí. Doma vyhráli všechny zápasy, včetně toho posledního Gratulky. Proti Zbrojovce Brno. A navíc mají i nejlepšího střelce nového ročníku.
0: No jo, tak prosím vás, za chviličku nabídneme vše podstatné, ale předtím borůvková. Slyšela jsi nikdy?
1: Neslyšela.
0: Poslechni si, zpívají Šárka Reskova.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Půjdeme za sportem, aspoň tak to nabízím a aspoň tak jsme to avízovali. Ještě vyhledávám ten správný zvuk, abychom měli co nejlepší, nejpřesnější a tak optimálně i dlouhou reportáž. Pojďme za fotbalem. Už je všechno v pořádku, nasazeno. Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší fotbalové soutěži dáte jednu jedinou branku. No a pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů po pouhých 8 zápasech. Tak prosím vás, tohle přesně prožívá křídelník Mladé Boleslavy a aktuálně nejlepší střelec Šance ligy Martin Šubrt.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslavovali hlavně Šubrta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Šubrt začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Šubrt netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Šubrta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Šubrt je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách, prostě když hrajeme nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Šubrt, 24-letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců Šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Český rozhlas.
0: Doplním, fotbalová liga dneska pokračuje zápasy 9. kola, vedoucí Slavia a přivítá v Edenu 10. Plzeň a bude hájit pozici jediného neporaženého týmu soutěže. Pražané mají na západočeského soupeře 10-bodový náskok a v posledních 7 vzájemných ligových zápasech s ním neprohráli. 9. Sparta nastoupí na hřišti 4. Olomouce, která má v tabulce o 4 body více. Spartané ve středu uspěli v evropské lize, když v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V dalších dnešních utkáních přivítá třeba Hradec z Králové Teplice a Jablonec se střetne s posledním Zlínem, který zatím nezískal ani bod. To nevadí.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: 6.46.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Neděle bude ve středních Čechách a v Praze oblačná až zatažená, pásmo srážek přejde od severozápadu později odpoledne a večer. Teploty dosáhnou 19 až 22, ráno by měl převládat slabý vítr, během dne bude mírný, jihozápadní až západní, večer se změní na severozápadní a později večer začne od severozápadu ubývat oblačnosti.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
0: A to je dneska.
2: Já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Nová přezdívka pro Patrika. Krasavče! 6.47, pěkné ráno.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: co drží nad vodou Danielu Kolářovou, která zítra oslaví 80. Já to vím, ale nebudu nic práskat, protože potom byste neměli třeba i důvod, proč poslouchat vysílání dneska odpoledne.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. O nové zástavbě rozhodnou lidé v Roztoklatech na Kolínsku v místním referendu při říjnových volbách. Dnes čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer s přeháňkami a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard korun klesne. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho měli začít projednávat v říjnu. Lidé v Roztoklatech na Kolínsku budou při říjnových komunálních volbách rozhodovat taky v místním referendu. Budou odpovídat, jestli souhlasí s plánovanou zástavbou na zemědělských pozemcích. Na dvou lokalitách by dělníci měli postavit 30 rodinných domů. Aby bylo referendum platné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Praha 10 zajistí kastraci toulavých a opuštěných koček. Vedení radnice už dříve zřídilo oficiální krmná místa. Podle mluvčího úřadu Jána Bruna Tropa tak chce zamezit množení opuštěných koťat.
4: Rada městské části schválila uzavření smlouvy se spolkem Pozor kočka, který bude odborně zajišťovat kastrační program toulavých a opuštěných koček. Program umožní spojit odchyt, veterinární ošetření, kastraci a následnou péči do jednoho uceleného postupu. Sport.
2: Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7.

0: No, později odpoledne a večer přijde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A neprůjezdná je už po několikáté dálnice D11 z Hradce do Prahy u sjezdu na Úvaly. Na kilometru 7,5 opravují most, montují nosníky, dvoukilometrová kolona k tomu. Osobním autem se dá sjíždět z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Tak se držte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední
2: Čechy. Už to jede. To je delfín, který přijížděl do Kutné Hory. Pravda, se zpožděním, ale přijel. No ale ten vlak, ta včerejší jízda do Velenic. Windobona nejela, bohužel. Převodovka to je prevít. Ten nám zničil plány. No ale přesto k vidění byl a my jsme si ho prohlédli a taky jsme ho natočili. A jak vám ho přiblížit, řekneme už za chvíli. Teď Helena Vondráčková.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Region Express.
0: Míříme za delfínem, Vindobónou, Karlexem, vyrážíme za dýzlovou lokomotivou a jejími vozy. Prostě jednotka, která jezdila po Evropě velmi často a dostávala se i k nám. Spojovala Berlín, Prahu, Vídeň, taky Karlovy Vary. Je to veterán, co na plat, ale hezky vyleštěný veterán. I když ho trochu zlobila převodovka, přesto k vidění v Benešově je. Po mnoha letech ho zachránili, opravili a delfín, mimochodem ten si vysloužil tu přezdívku kvůli charakteristickému čumáku, mohl kolega Vik prokontrolovat, jestli tomu tak doopravdy je.
2: Jízdenky!
3: Jsme na nádraží v pražských Vršovicích. Před námi stojí souprava Delfín v původním krémově bílém a rudě červeném laku. Právě za chvíli vyrazí na vyhlídkovou jízdu do Benešova. Fotí a natáčí se ho mraky železničních nadšenců a mezi nimi taky Jaromír Bittner.
4: Ten tvar je naprosto unikátní. Strojvedoucí sedí nahoře v poměrně malé kabině, která ovšem je posunuta ještě dozadu, takže před sebou má takový čumák. A ten připomíná toho delfína.
3: Delfínově se taky přezdívá Vindobona podle jeho nejslavnější trasy z Berlína přes Prahu do Vídně. Soupravu tehdy řídil i přes české území východoněmecký Lokführer a pomáhal mu český strojvedoucí. Jedním z nich byl Oldřich Červinka.
5: Tady nahoře je stanovišťátko malinký.
2: Ono to vlastně vypadá trochu možná jako kokpit letadla.
5: Přesně tak. Tadyhle po straně byly takový malinký okýnečka a vlastně na záda vám foukal ledový vzduch. Od Děčína do Gmindu jsem kontroloval bezpečnost dopravy. Návěstidla takový. No a on si to všechno řídil.
3: Do Česka Delfín přijel po víc než 23 letech. Tehdy se zdánlivě naposled loučil se službou. Soupravu ale nakonec zachránil spolek nadšenců v německém Zhořelci. Náročné opravy vedl Mario Lieb.
6: Insgesamt haben wir 7 Jahre gebraucht.
7: Dohromady jsme na to potřebovali 7 let. Elektrika, brzdy byly velký problém, protože jsou to komponenty ze 60. let. A na konci jsme měli ještě dvakrát poruchu motoru.
3: A že se nakonec všechno povedlo, je Mario Lieb i jeho tým nadšený.
7: V každém případě projeli jsme z Drážďan přes Karlovy Vary až do Prahy. To byl skvělý, úžasný zážitek. Ty záběry a videa nás moc potěšily. A především taky nadšení našich hostů.
3: Do vlaku teď nastupuje cestující Pavel, který pojede touto vyhlídkovou jízdou.
8: Musel jsem využít situace, protože celý život jezdím jako strojvedoucí, tak to si nemůžete nechat ujít. Ohromná prostě rarita tohleto.
3: Historickou dýzlovou soupravu Delfín můžete na českých kolejích potkat až do neděle, kdy se z Prahy bude vracet přes Liberec do Německa. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: To je pravda, koukám se do jízdního řádu, tak pokud je všechno platné, jak je naplánované, tak Delfína nebo Vindobonu, jak budete chtít, můžete vidět utrati ve středních Čechách a v Praze následovně. Takže jízdní řád na neděli, Praha hlavní nádraží 12.23, třeba Čakovice 12.42, Neratovice 12.56, Mladá Boleslav, tam se zdrží nějakých 15 minut, ne, jo, 10 minut, 13.46, na Debři bude taky, Příšovice 14.27, pak dál Turnov a tak dále, ale v našem kraji bude zastávky taky, tak si tu Mladoboleslavskou, zatím muzeální jednokolejku zkuste obchytit, připravit foťáky, tak snad to bude působivé. 7:15.

0: jste na ladině na správnou vlnu Českého rozhlasu Střední Čechy. Tady Honza, ať vás nepřekvapím, ano, já vím, je víkend, kolegové odpočívají, tak zaskakuji.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ale nepřicházíte o várku informací, třeba o počasí. Prahu a střední Čechy čeká oblačno, až zataženo později odpoledne a večer bude od severozápadu přecházet déšť s přeháňkami. No a za ním se později večer začne vyjasňovat. Co nás čeká? Denní maxima dosáhnou 19 až 22 a vítr by měl být teď po ránu většinou slabý a přes den mírný.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: O revoluční metodě v zubním odvětví. Vytrhnout nemocný zub a hned nasadit implantát.
3: V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý.
2: O pokročilé parodontitidě a zubních implantátech s panem doktorem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, to je fakt nedělní program i ten další k podrobnému prostudování na webu střednichechy.rozhlas.cz. A když už tam budete, zkuste si třeba objednat porci písniček na přání nebo písničky na přání. Vysíláme po 12. po 17. hodině. Zkrátka i to je možné na našem webu zadat. Pak poslouchat v poledne mě vystřídá Iveta Chlumská. Takže všechno bude fajn, jinými slovy. Jo, a to známe od Gentouru. Jinak za chvíli nejmenší děti z Prahy, kteří vám, nebo které jsem poprosil, aby vysvětlili, co dělá moderátor a vůbec znají Český rozhlas. K mému překvapení ví, co dělá moderátor a co je Český rozhlas.

0: Pro mladé je rádio out. To není pravda. I nejmenší děti ví, co je to rádio a kdo je to moderátor.
1: Moderátor.
2: Já jsem myslela modelína.
3: A i moderátorka.
4: Je hodně chytrý.
5: Že se ptá na věci.
6: Jeden moderátor říkal, že někde na horách napadlo asi stovky sněhu a museli to tam všichni kopat.
7: Táta říkal, že si vymýšlí.
8: Ne, všechno mají doopravdy.
9: Český rozhlas je to hymna.
10: Že někoho rozhlasujou.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: přejeme všem. Je neděle, ať se vám daří a dobrou chuť k nedělnímu obědu. A to je mi jasné, že je teprv
1: 7:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají taky bilaterální jednání se státníky z dalších zemí. U příležitosti 25. výročí v New Yorku zároveň uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Schody vedoucí lesem na Hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidé dojít pěšky po silnici, kudy vede částečně i modrá turistická značka. Změna platí do odvolání. V kralupské rafinérii společnosti Orlen Unipetrol se bude v úterý dopoledne konat cvičení. Půjde o simulaci úniku propylenu. Provoz na silnici okolo areálu omezený nebude, ale lidé můžou slyšet výstražné signály a hlášení. Cvičení se bude konat dopoledne od 9 do 11 hodin. Cílem je v rafinérii v Kralupech nad Vltavou především prověřit účinnost vnitřního havarijního plánu a připravenost zaměstnanců. Pražští řidiči tramvají Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář zvítězili na mistrovství Evropy ve Varšavě. Dvojice z pražského dopravního podniku včera uspěla v konkurenci dalších 25 týmů z Evropy a hostující Austrálie. Druhé místo obsadili zástupci rumunské Oradeji a třetí skončil tým z bulharské Sofie. Soutěž prověřila například přesnost zastavení nebo plynulost jízdy. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme přehánky a déšť. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: No tak gratulky k těm tramvajovým úspěchům. Jakže to bylo? První místo?
1: První místo.
0: Ano, první místo. Já vím, já jsem slyšel dobře, ale já to mám rád, když se to dá zopakovat, protože je to optimistická nebo pozitivní zpráva. Ano, takže zacinkáme si ještě taky k naší nedělní dopravě do středních Čech, kde děje. Nemám hlášené dopravní nehody, stále uzavřená 16. u Luníkova. No a pozor, k tomu, co se děje v Benešově na nádraží, k té velké, ono se to jmenuje, nebo je to vlastně paráda v rámci parních lokomotiv, v rámci vozů a historie, ale taky elektrických lokomotiv. Miliarda lidí tam a ještě navíc v Benešově dnes miliarda v rámci běžeckého závodu, takže autem. Já bych se ani nepokoušel.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ano, vidím to tady, sportovní akce. Do 15 hodin neprojedete centrem Benešova. Tak popojedem.
1: Kdo včera chtěl navštívit výstavu korunovačních klenotů, musel si buď hodně přivstát, nebo počítat s tím, že stráví až 2 hodiny ve frontě. Detaily k tomu uslyšíte už za pár minut v další reportáži.
0: Kdyby to bylo před rokem 89, člověk by si řekl, že se tam čeká na banány.

0: 7:40, korunovační klenoty, ano, jsou k vidění a ještě budou. Takže kdo by rád vyrazil v rámci volného dne, třeba dneska, neděle, možné to je, ale co ta fronta? Včera byla na 2 hodiny. My jsme tam byli, reportáž jsme natočili, když už jsme vás po ránu zvali, tak aby to bylo komplet. Takže po speciálních prohlídkách pro školy a nevidomé jsou české korunovační klenoty přístupné pro nás běžné smrtelníky. A spatřit je můžete až do 28. září a samozřejmě místo Vladislavský sál Pražského hradu. Opravdu je ten zájem velký.
1: Stával jsem ve 3:45.
2: Říká brzo ráno ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška, který přijel z pražských Strašnic.
1: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro a prostě celá ta slavnostní atmosféra.
2: S vnukem přišla na první den výstavy korunovačních klenotů. Paní Pavla, jdete na výstavu klenotů poprvé?
3: Ne, už jsem to viděla jako dítě.
2: Ty jdeš na klenoty poprvé?
4: Poprvé. Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
2: Řekl vnuk Dominik. Podobně to má i další návštěvník Matěj Drahorád.
5: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
2: Ze slovenského Martina přijela ke korunovačním klenotům sem do Vladislavského sálu taky 8letá Emma. Jak se ti líbí, když se podíváš tady do té vitríny, kde je koruna, žezlo a jablko?
6: No, jsou pěkné i ty ostatné věci.
2: Zájemci o výstavu museli vyčekat zhruba 300-metrovou frontu. Podle kulturní a programové ředitelky správy Pražského hradu Veroniky Wolf bude další dny menší.
7: Je to o víkendu, takže ta čekací doba v tuto chvíli je zhruba tak 1,5 až 2 hodiny, ale očekáváme, že potom ve všední dny to bude kratší dobu.
2: Na výstavu by lidé měli podle Veroniky Wolf chodit takzvaně nalehko, protože před vstupem do Vladislavského sálu je čeká bezpečnostní prohlídka. Klenoty budou přístupné do 28. září vždy od 9 do 17 hodin. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Vstupné se neplatí, to je taky dobré vědět. A každopádně poslední skupiny jsou přijímány na prohlídku korunovačních klenotů nějak o 16:30. Zkrátka, podívat se můžete mezi 9 a 17 hodinou. Dneska to bude ještě maso, ale snad zítra bude volný. Tak kolegyně Vokata, půjdeme spolu?
8: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
9: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
8: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy žije

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Za pár, 7:45, slyším, jak mi luplo ve sluchátkách, a to je milé lupnutí, protože to je znamení Alena Zárybnická připojená. Vítej u nás ve Středních Čechách. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, přeju.
2: Prosím pěkně, je mi zima, je mi kosa. Skoro se klepu. Jak to vidíš? No. Přečti to za mě, prosím, jaké jsou aktuální teploty?
3: Je pravda, že asi to nevyřešíme přímo ve studiu, možná by to bylo jednodušší, než to řešit za celé Česko. No někde kolem 12 stupňů Celsia, to vidím nejčastější hodnoty, ale bez pochyby se najdou i lokality chladnější. Půjdeme-li tedy po meteorologických stanicích, které jsou v Praze, ve Středních Čechách, narazíme logicky na stálice, teď myslím stálice ve smyslu těch vysokých teplot. Centrum Prahy se vždycky prochlazuje pomaleji a tak je to i během dnešního rána, a dívám-li se na okolní místa, tak nejstudennější pořád zůstávají Hulice, Nedrahovice, Rudolec, tam je kolem 9 stupňů Celsia. Naopak nejteplejší kromě centra Prahy, třeba taky Mrsky nebo Čáslav, tam je skoro 16 stupňů Celsia.
2: Ach ty Mrsky, já jsem až asi po 2 letech teprve byl upozorněn starostkou obce Mrsky, že to nejsou z Mrsky. Stane se, bohužel, ale moc vás tam zdravím. Každopádně, prosím pěkně, Aleno, máme spočítáno, kolik dešťových kapek bude v rámci té oblačnosti padat na Česko nebo Střední Čechy?
3: Máme je spočítané nikoli v jednotlivě, ale v nějakých milimetrech za 12 hodin. Mělo by to být, nebo měly by vytvořit vrstvu silnou 3 až 8 milimetrů, takže 3 až 8 litrů na každý metr čtvereční. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, bude oblačno, zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo deště přehání. A za ním se bude později od severozápadu vyjasňovat. Vítr jihozápadní, večer se bude měnit na severozápadní.
2: To pásmo deště půjde způsobně, nebo bude soutěžit o nějaký rychlostní rekord? Zkrátka, za jak to dlouhou dobu naprší?
3: Ty srážkové úhrny, o kterých jsme mluvili, by měly být mezi 12 hodin nebo za 12 hodin. To pásmo bude spíš takové neuspořádané, zasáhne hlavně sever Čech, ale může se dotknout i právě středních Čech, proto o něm v předpovědi mluvíme. A ty úhrny, no, ono schází v přírodě vlastně docela dost, takže by bylo vlastně lepší, kdyby celé to zpomalilo a mělo šanci napršet víc. Ale co už, takhle to prostě letos máme.
2: Co teploty?
3: Ty nedělní by měly být nejčastěji mezi 14 a ty pondělní tedy mezi 14 a 17 stupni Celsia. Teď si nejsem jistá, jestli jsme
2: nenechali
3: pondělní nedělní maxima.
2: Tak.
3: Už se k ním vracím, protože s tou frontou jsme odbočili k ochlazení, které logicky po ní nastane. Takže dnešní nejvyšší teploty 19 až 22.
2: Mm-hmm. Ještě stále trváš na tom, že budou přízemní mrazíky v týdnu?
3: Příští týden ano. Středa by měla být takovým dnem, kdy to asi budeme mít nejkomplikovanější z hlediska právě toho výhledu na možnost přízemních mrazíků. Ono totiž teploty půjdou při utišení větru až ke 3 stupňům Celsia a místy se přízemní mrazíky objevit můžou. Přes den zase na druhou stranu bude mít ale polojasné nebe bez srážek a 15 až 18.
2: Takže přichází to období, ráno je mi zima, klepu kosu, ale jdu v tričku, protože vím, že přes den ten svetr potřebovat nebudu. Je to tak? Ať se daří. Děkujeme. Odpoledne naslyšenou nebo večer u obrazovky.
3: Budu se těšit. Děkuju.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
5: Malá
0: v pondělí
5: dáma.
0: Po 13. hodině v našem vysílání.
2: Malá dáma kapely Kabát teď taky v našem vysílání, předtím než dorazí Petr Jungmann s pohledem do minulosti. Pěkné ráno, 7:49.

0: 7:52. Ať je to velká nebo malá dáma, chováme jistou galantnost, tak ji odvezeme někam. Jo, pokud má teď po ránu namířeno třeba průjezdem hlavního města a chce využít metra, já bych ji odvezl, aby se totiž dáma vůbec do cíle dostala. Na lince metra C zastavený provoz mezi Florencí a Kačerovem, důvodem zásah složek integrovaného záchranného systému. Omezení začalo chvilku po půl osmé. Dopravní podnik nasadil a nasazuje náhradní autobusovou linku XC. Takže cestující musí v dotčeném úseku počítat s přestupem na povrchovou dopravu a delší po dobu cesty. Čas obnovení provozu zatím není oznámen. Bližší podrobnosti o příčině zásahu dopravní podnik neuvádí. Takže jakmile zjistíme, dáme vědět do zpráv. Ale ještě před zprávami v 8 metro nejede. Céčko Florence Kačerov.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já, Claudius, vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
4: Já, Tiberius Claudius Drusus, z rodu vznešeného.
3: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě Největší Čech obsadil 72. místo.
5: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
3: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
6: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
7: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
8: Výborně, tak vy dva už se znáte.
3: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
9: Bojčík, Hlaváč, Backhand, go!
3: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.
10: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Pozor, nejezdí C-čko, Florence Kačerov jezdí náhradní autobusy.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. Slaný na Kladensku znovu nabízí startovací byt pro mladé lidi. Dnes čekáme velkou oblačnost, odpoledne a večer s přeháňkami a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
4: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
3: O posílení bezpečnosti požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Lidé do 35 let ve Slaném na Kladensku můžou opět žádat o pronájem startovacího bytu. Jednotka o velikosti 76 metrů čtverečních je v panelovém domě v ulici Cyrila Boudy. Nájem je necelých 7,5 tisíce korun za měsíc. Zájemci se můžou hlásit do 2. října na webu města. Podmínkou je taky trvalý pobyt na území města. Vedení Prahy 8 koupilo více než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun.
5: Radnice chce chránit fotbalový klub, aby nehrozilo, že by o hřiště v budoucnu přišel. Areál by se zároveň podle vedení městské části mohl stát moderním fotbalovým centrem. Ten by financovala a následně i využívala AC Sparta Praha, která s Prahou 8 a Meteorem podepsala minulý rok memorandum o spolupráci. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i 4. domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
6: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
3: Další ligový zápas čeká fotbalisty Mladé Boleslavy po reprezentační přestávce 10. října v Plzni. V 9. kole ještě pražští Bohemians prohráli v Pardubicích 1-2.
1: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne.

0: No, neprojdete metrem. Florence Kačerov, nejde to. Zasahují složky záchranného systému, jezdí XCčko. V jakých intervalech netuším, ale možná bude lepší zkusit nějaký jiný druh dopravy. Florence Kačerov, metrem ne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Tak si dovolím ještě jednou připomenout. Patrik Rozehnal dneska po zprávách v 16 hodin s denním předstihem oslaví 80. Daniely Kolářové, herečky, mojí celoživotní bohyně herecké a hlavně normální ženské. I o tom to bude v rámci vysílání 56 minut Hvězdných návratů. Tak poslouchejte a hezky se bavte.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Maria Magdalena, Sandra 50 let na scéně, teda, a slaví se i u nás v České republice. Najděte si na ticketportal.cz místa, kde bude Sandra k zastižení.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A nebo zavolejte Pavla Karase na Kavčí hory do redakce o počasí. On jako velký její milovník bude vědět úplně všechno, co já nevím, a je toho poměrně dost na téma Sandra. Dnešní počasí, zatažená obloha, taky deštivé kapky a maximálně 22. Alena Zahrybnická taky prozradí, kolik těch deštivých kapek spadne.
2: Máme je spočítané nikoli v jednotlivě, ale v nějakých milimetrech za 12 hodin. Mělo by to být, nebo měly by vytvořit vrstvu silnou 3 až 8 milimetrů, takže 3 až 8 litrů na každý metr čtvereční. Teploty 19 až 22 stupňů Celsia, bude oblačno, zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo deště přeháněk a za ním se bude později od severozápadu vyjasňovat. Vítr jihozápadní, západní, večer se bude měnit na severozápadní.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
0: Čas 8 hodin, k tomu 17 minut.

0: A zpráva, metro už jezdí, Florenc Kačerov.
1: Už nemusíte do autobusu. Nebojte se, už to jede. No, než to zaběhnou zase do jízdních řádů, tak jak se má, tak to ještě chvilku potrvá. Tak šťastnou cestu, 8 hodin a 21 minuta. No a proč tady tahle ta písnička, tenhle song není nutno? Vysvětlím stručně. Přesně před 32 lety 20. září 94 zemřel herec Petr Čepek. Dokázal zahrát postavy, ze kterých šel strach, i takové, na které se s úsměvem vzpomíná. K těm druhým patří vysloužilý dragon Bimbác z pohádky Tři veteráni, kde se potkal s Rudolfem Rušinským a Josefem Somrem. No a právě tahle pohádka nám nabízí dnešní hudební vzpomínku, takže... Uhlíř, svěrák a všichni.

krachy. Nevadí, zažít nudu.

0: crește la Gouda. Ja, zabavuje se.
1: Ještě. Podívej se na to, aby jsme tady byli do rána. Tady máš karton a otevři ty šranky.

0: se mi líbí. Takové texty jsou nejlepší pro mě a pro moji hlavu. Ale dá se zapamatovat i dnešní předpověď počasí. No budou mraky, taky deštové kapky a číslo 22.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu. Dělníci začali včera razit další úsek pražského metra D mezi stanicemi Ryšánka a Nové Dvory. V místě budoucí stanice Nové Dvory vyhloubí zhruba 300-metrový tunel. To jim potrvá asi 5 měsíců. Celá linka metra D má být hotová v roce 2036. Druhá základní škola v Rakovníku by mohla mít nové učebny. Město nechalo zpracovat architektonickou studii. Podle ní by v podkroví budovy měly být taky třeba kabinety i sociální zařízení. Práce mají podle odhadů stát zhruba 56 milionů korun. Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes v Rudolfínu nabídne koncert souboru 12 violončelistů berlínských filharmoniků. Pestrý program bude mimo jiné obsahovat filmové melodie i šanzon Edith Piaf. Festival potrvá do 23. září. A dnešní počasí. Bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer čekáme přehánky a déšť. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Čerstvá nehoda na dálnici D6 ve směru do Prahy, vlastně před cedulí hlavní město Praha. Po nehodě nákladní auto a osobní auto na místo vyrazila policie a velmi opatrně i na Barandovském mostě, kdo budete projíždět ve směru k Lanovému mostu, v prostředním pruhu leží velký dřevěný hranol. Ještě jednou, Barandovský most, směr Lanový most, neprůjezdný střední pruh, je tam nějaký hranol, do kterého vjedete a pak vás budu hlásit v 9.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: No, je hezké počasí, člověk by si řekl, že na procházku by to šlo. No jo, ale když třeba neslouží hlava...
1: No, s rozpoznáním demence pomůže spojování čísel, doplňování slov do vět nebo Pexeso. Vývojáři testují novou aplikaci v domovech pro seniory a dalších zařízeních, třeba na Kolínsku.
0: Skvělá zpráva, ale to je pro mě pase.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 1939. Seniori ve 12 zařízeních po celé republice testují novou aplikaci. Ta sleduje změny jejich psychického i fyzického stavu. Vlastně testuje paměť a pozornost, do budoucna by mohla pomáhat s odhalováním Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy nemoci nebo demence. Jedním z míst, kde aplikaci testují, je domov pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku.
1: Tak pozor, jednička, dvojka, špatně pačkám, trojka.
2: Na velkém tabletu testuje aplikaci pan Bohuslav. Zrovna plní úkol, kde má postupně spojit čísla od 1 do 25.
1: Potom bylo na způsob Pexesa a tam bylo všechno, na co si vzpomenete.
2: Vzpomíná i na další úkoly. Před začátkem testování vyplní uživatel informace o tom, jak se cítí a odpoví na několik otázek.
1: Dotazováni jsme byli, co je za den, jaký je měsíc, jaký je rok, roční období.
2: Panu Bohuslavovi asistuje sociální pracovnice Jaroslava Haklová. Pomáhá hlavně s ovládáním tabletu.
3: Jsou klienti, kteří potřebují de facto pomoc jenom pod té technické stránce. Ale pak jsou klienti, kteří jsou technicky zdatní pomalu víc než my.
2: Pro výsledky není důležité jen to, jak klienti domova odpoví, ale i projevy v jejich obličeji.
3: Ta aplikace snímá vlastně i jejich mimiku.
2: Vyplnění testu musí klienti zopakovat jednou za čtvrt roku, dodává sociální pracovnice Jaroslava Haklová.
3: Každý ten klient by se měl otestovat minimálně třikrát, je tam vlastně 3měsíční odstup, který by se měl striktně dodržet.
2: Ředitelka Andrea Faltisová vede 2 domovy v Kolíně a v Mlékovicích. Do testování se zapojili oba.
4: V Kolíně aktuálně 5 klientů, kteří prochází testováním, a tady v Mlékovicích 12 klientů.
2: Po celé republice teď pomáhá s testováním 250 lidí z 12 zařízení. Časem by ji mohli používat lékaři v nemocnicích, ale i sami lidé z domova.
4: Projekt má vlastně pomoct lidem v počínajících fázích projevu demence, aby byli vlastně zavčasu zachycení a zavčasu nasazená léčba.
2: Společnost Dohled na dosah, která aplikaci vytvořila, představí první výstupy z testování na své listopadové konferenci. Z Mlékovic Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Já vím, že není svátek, ale pro mě to svátek je. Dnešní den, neděle, 20. září, čas 8:45. Záskokář Macek pomalu odchází domů, ale to jen tak v uvozovkách. Budu s vámi ještě v průběhu dopoledne, i když se neuslyšíme, ale společně si můžeme poslechnout pořady, které jsme pro vás přichystali. Tak jako třeba něco na téma parodontitída nebo pochoutkový rok, případně hudební kavárna. Ať se vám program líbí.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Počasí ve středních Čechách.
0: Ano, vidím tady černé na bílém, jak to vypadá s předpovědí počasí. Od svatého Petra dorazily následující noty. Ranní vítr by měl být v Praze a ve středočeském kraji většinou slabý. Během dne bude foukat mírně od jeho západu až západu. Obloha bude oblačná i zatažená, později odpoledne a večer dorazí od severozápadu přehánky a déšť. Maxima 19 až 22 a později večer se začne vyjasňovat. Ten vítr se večer navíc stočí na severozápadní. Můžete si to ověřit. Alena Zárybnická z České televize z redakce o počasí taky prozradila, co je pravdy na tom, že mají příští týden a hlavně ve středu dorazit přízemní mrazíky.
2: Příští týden ano, středa by měla být takovým dnem, kdy to asi budeme mít nejkomplikovanější z hlediska právě toho výhledu na možnost přízemních mrazíků. Ono totiž teploty půjdou při utišení větru až ke 3 stupňům Celsia a místy se přízemní mrazíky objevit můžou. Přes den zase na druhou stranu budeme mít ale polojasné nebe bez srážek a 15 až 18.
1: Zajímá vás, co se právě děje ve středních Čechách? Zprávy, aktuality, příběhy i videa z regionu najdete na našem Facebooku. Sledujte nás a buďte v obraze. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.
0: Je to všechno z ranního vysílání, ještě zastávka Davida Dejla, kapely Lucie a potom si dáme ještě v originále ne pětku, ne mezi to ještě Denisa Hrgeslová a středočeské typy. Pro dnešní den, neděli 20. září. Poslouchejte dál vysílání Českého rozhlasu. Budete spokojeni, kdyby něco odpoledne, další pořady s Ivetou Chlumskou.

0: jihočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Zavítejte na Mělnické vinobraní. Historické centrum města nabídne víno, burčák, hudbu i pouliční divadlo. Na hlavní scéně odpoledne zahrají Vypsaná fixa, Matěj Plšek nebo kapela Claymore. Na zámecké scéně vystoupí Petr Spálený. Děti čeká Sváťovo divadlo, Balónková show nebo Královští žoldnéři a taky loutková pohádka o tom, jak slon dostal chobot. Do podzemí za zlatem můžete vyrazit v Jílovém u Prahy. Komentovaná prohlídka Štoly Václav v Dole Pepř vás zavede do historických důlních chodeb k fluoreskujícím minerálům a nejbohatší zlatonosné žíle Pepř. Součástí téměř tříhodinové exkurze je taky jízda důlním vláčkem a na závěr odstřel přímo v podzemí. Pokud budete mít štěstí, můžete si navíc odnést kousek zlatonosné žiloviny. Své místo na prohlídce si předem rezervujte. Další návštěva bude možná 3., 17. a 25. října. Lipčice nad Vltavou rozezní písně Karla Hašlera. Na Sokolském hřišti začíná ve 14 hodin už 13. ročník Lipčické Hašlerky, festivalu připomínajícího působení slavného písničkáře v tomto městě. Zahrají kapely Hašlerka a Mělničanka, vystoupí žáci místní základní umělecké školy a zatančí skupina Úholky ze sousedních Úholiček. Hostem letošního ročníku bude zpěvák Stanislav Hložek. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Případů lymské boreliózy oproti loňsku výrazně přibylo. Důvodem je hlavně nový systém hlášení. Dopravcům na příměstských linkách meziročně klesly tržby po zavedení nástupu všemi dveřmi. Dnes čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Roste počet případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to bylo 5700, tedy zhruba o polovinu méně. Za prudký nárůst může jak prodlužující se klíšťová sezóna, tak především nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
3: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
2: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba 50% praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto podle ní můžou v budoucnu ještě růst. Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách. Ropit, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách, ztráty původně odhadovala v řádech 100 milionů korun, říká náměstek ředitele ze společnosti Martin Schubert.
4: Ta změna nastala nejprve na těch nejvytíženějších linkách, na kterých jezdí nejvíce cestujících. To znamená, pokud Středočeský kraj bude dále to rozšiřovat do toho regionu, tak tam už těch cestujících jede méně a tam ani při nějaké větší tarifní nekázni už není možné víceméně vygenerovat tu ztrátu tak vysokou.
2: Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidé dojít pěšky po silnici.
5: Hrad z roku 1320 je i tak nadále přístupný. Z parkoviště je možné pokračovat na hrad po silnici, kudy vede i modrá turistická značka, a před uzavřenými schody pokračovat dál po silnici. Z ní se pak dá dostat až k hlavní bráně hradu. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští tenisté si znovu po roce zahrají finálový turnaj Davis Cupu. Ve druhém kole kvalifikace porazili v Praze Spojené státy americké 3-2 na zápasy.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D11 jeďte hodně opatrně na 59. kilometru směrem do Prahy. Ve zúžení tam pobíhá pes. 16. ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov zůstane po včerejší nehodě neprůjezdná až do zítřejšího odpoledne. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A v Praze pozor na Barandovském mostě na vozovce.

vlastně teď už i středočeský šál Žalmana a spol. Žalmana Lohonky, Jihočecha, žijícího v Praze. No, budeme se věnovat zubům, dásním, tomu, jak špatně si čistíme zuby, jak si je máme čistit lépe, když už dásně onemocní, jak se jmenuje ta nemoc a případně jak se léčí a je to navždy. Poslouchejte dnešní vysílání o zdraví pro vás. Je třeba si taky dát nějakého toho lékaře, aspoň při neděli, ať víme, proč, když děláme něco špatně, tak aby se nám taky rozsvítilo nejen ten zdvižený prst lékařský, ale zároveň, abyste taky měli i případné řešení. A to vám v rámci Dutiny ústní nabízíme dneska. A už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora, hygienistky, používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů 2krát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 10 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Rekreační zařízení města Sadlčan u Slap hlásí nejlepší sezónu za posledních 12 let. Čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer s přeháňkami. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
5: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
4: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení je omezený provoz v úseku mezi Zdicemi a Berounem. Cestující dálkových i regionálních vlaků tak musí počítat s až půlhodinovým zpožděním. Podle webu Českých dráh potrvá omezení předběžně do 13. hodiny. O rekreační zařízení města Sedlčany na Častoboři u Slapské přehrady mají lidé zájem. Od začátku roku eviduje výrazný nárůst počtu ubytovaných. Je to nejvíce za posledních 12 let.
6: Zatímco třeba před 5 lety využilo areál za celou sezónu na 1500 lidí, letos jsou to už téměř 3000 a sezóna ještě není u konce. Město v posledních 3 letech začalo s obnovou chatek, vybudovalo nové občerstvení přímo u přehrady a taky předělalo hlavní budovu s kuchyní a jídelnou. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i 4. domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
7: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
4: Další ligový zápas čeká fotbalisty Mladé Boleslavy po reprezentační přestávce 10. října v Plzni. V 9. kole ještě praští Bohemians prohráli v Pardubicích 1-2. Sparta dnes od 15 hodin nastoupí v Olomouci. Slavia v 18 hodin přivítá Plzeň.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přejde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D8 na 22. kilometru směrem do Prahy je porouchané osobní auto a 16. ze Slaného na Mělník je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov po včerejší nehodě stále neprůjezdná a zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu a sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili z cukru.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
2: Krát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?

0: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, a, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na, na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
1: To už se zbíhají sliny úplně.
0: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho statky a myslet na to masový, který mám rád.
1: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
0: Jo, kde? Kde je Klenice? No, no, fakt jo.
1: Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
0: Aha, jo, jo, jasně, jasně. No. No, tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
1: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
0: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
1: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
0: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
1: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černý jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo. No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve tři, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Ďukanovalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Ďukanovalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst předtím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý, ne.
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já se dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl, čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek podle koalice klesne o jednotky miliard. Kvůli volbám do státní dumy posilují policisté v Praze hlídky u ruské ambasády. Dnes čekáme velkou oblačnost odpoledne a večer s přeháňkami a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
2: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
0: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Policisté na dnešek posílili hlídky u ruského velvyslanectví v Praze. Od 8 do 20 hodin je tam otevřená volební místnost pro Rusy žijící v Česku. Můžou tam odevzdat hlas v parlamentních volbách. Zajištění bezpečnosti v době voleb je podle mluvčího ochranné služby policie Tomáše Procházky běžné. Neočekává nestandardní situaci.
3: Jsme ale připraveni výkon služby kdykoliv posílit tak, abychom plně zajistili bezpečnost i veřejný pořádek. Konkrétní taktické postupy ani počty nasazených policistů z bezpečnostních důvodů nekomentujeme.
0: O posílení bezpečnosti požádalo Česko-ruské ministerstvo zahraničí letos v srpnu kvůli možným protestům a demonstracím. Kromě Česka je očekává taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Vedení Bukovna na Mladoboleslavsku částečně zrekonstruuje sokolovnu z 19. století. Dělníci musí především zateplit fasádu budovy. Práce za 3 miliony korun by mohly podle plánů radnice začít příští rok na jaře. Trvat budou zhruba půl roku.
4: Technici by současně s touto akcí namontovali na střechu i solární panely. Obec totiž chce, aby byl provoz zařízení, které je teď normálně v provozu, co nejúspornější. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už 1 hodinu popoledně nastoupí Hradec Králové proti Teplicím a ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, později odpoledne a večer přijde od severozápadu pásmo přeháněk a deště. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 na exitu 10 je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor v Ruské ulici, došlo tam k nehodě 3 osobních aut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Můj dnešní host přijel z Mladé Boleslavy, konkrétně z tamního divadla, kde hraje, režíruje a také šéfuje. Za malou chvíli přivítáme Petra Mikesku, abychom všechny jeho profese podrobně rozebrali. Nachystanou mám ale nejenom spoustu otázek, servírovat budu i řadu pěkných písniček. První z nich je tady a doufám, že i díky ní strávíte spolu se mnou a s naším hostem příjemnou následující hodinu.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav, Petr Mikeska. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste přišel, že jste si udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: No, to já jsem vás pozval velice rád sem k nám, protože já jsem u vás v divadle před časem byl na velice krásném představení, jmenovala se Kráska.
1: Kráska na scéně.
0: Kráska na scéně, ano, ano. S Danem Bambasem, který mě tenkrát pozval. Tuším, že za tu roli dostal Itálii.
1: Ano.
0: Musím říct, že jsem z toho byl velmi mile překvapen. Nemyslím v tom slova smyslu, že bych čekal, že Boleslavi se nedělá dobré divadlo. Ta scéna má a vydobila si, myslím, svoje pevné místo. Ale opravdu to bylo velmi inspirující a moc rád na to vzpomínám.
1: My taky hráli jsme to poměrně dlouho, což u takovéhoto typu hry nebývá úplně běžné, ale opravdu jsme dosáhli mnoha desítek repríz, dokonce i po celé republice, takže to bylo fajn.
0: Vy jste si vlastně odskočil sem k nám do studia ze zkoušení. Vlastně za pár týdnů vás čeká premiéra hry Sugar. Mě by zajímalo, v jaké roli vás uvidíme, jak moc se třeba to vaše pojetí divadelní bude lišit od toho samozřejmě všem známého legendárního filmu Někdo to rád horké.
1: Já teda musím rovnou říct, mě samotného to překvapilo, že ten film a muzikál jsou dvě věci rozdílné.
0: Ano.
1: I co se týče hudby, samozřejmě je to velmi náročné licenčně. My ještě navíc máme živý orchestr.
0: To je dobře.
1: To je jako jedna z kvalit, že i kdyby to bylo úplně blbý, tak ta hudba prostě je to skvělý, to slyšet naživo. My jsme takhle dělali s Jakubem Šafrem, což je, myslím, jeden z nejlepších klavíristů. On s námi spolupracuje už po několikáté. Jiný velký muzikál, který jsme společně dělali, byl Kabaret. Já na to mám vzpomínky velmi intenzivní.

0: právě z důvodu té hudby, která prostě tam bylo 11 muzikantů a když spustili, tak ač interpret, tak jsem měl husí kůži. Takže děláme tu Sugar, která je samozřejmě známý příběh. Já jsem moc zvědavý, jak se herečka hrající Marilyn Monroe s tím vyrovná, protože bude srovnávaná.
1: No co bude.
0: Samozřejmě. Já jsem teď viděl ten film a musím říct, že navzdory tomu, že je mu tolik let, natočen byl v roce 59, tak je absolutně současný.
1: Je?
0: Ten žánr, ten styl humoru a já jsem byl velmi překvapený, jak Marilyn Monroe je dobrá herečka. Jako oni jsou prostě různý takový ty povídačky, tak já jsem jí to prostě sežral úplně i s navijákem a ty dva chlapy jsou skvělí.
1: No tak to je, ono to je geniálně obsazený. A ještě byste pořád nezodpověděl, v jaké roli uvidíme vás.
0: Tak já tam hraju Osgooda Fieldinga, což je ten milionář.
1: Aha.
0: To je ten, co vyhlídne si Daphne, což je jeden z těch pánů. V jedné písnici já zpívám text o sobě. Méďa Béďa to má hrozně rád. A prosím, přejte nám nezbedným staříkům. Takže tam jsem si říkal, že jsem se definitivně přehrál. Má tam krásný písničky. Musím teda říct, že ty kluci se hlavně nadřou. Já tam tak jako občas propluju, mám hezkou píseň a zase zapluju.
1: Ano.
0: Takže taková ta muzikálová řehole je tentokrát na jiných. Vlastně i teď, co tady sedím, tak oni mají tepláčky a pěkně držou.
1: Zkouší. A kdy to bude doskoušeno? Kdy to bude
0: doskoušeno bude v druhé půlce října. Režisérem je Jaroslav Slánský.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Pidam, pupupidup.
1: Písnička dozněla, proti mě sedí stále můj dnešní host Petr Mikeska, herec a režisér a také umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav. Petře, mě by zajímalo, co se ve vás děje, když dostanete postavu, která, a to se může stát, která vám zpočátku není vůbec sympatická.
2: To je nejlepší. Moje zkušenost, která už vlastně je docela bohatá, mi potvrdila, že to, co člověk jako žije, to, co je, to, čemu tak hrozně moc rozumí, tak v tom obvykle nebývá dobrý, protože nemá nad tím nadhled. Já vždycky říkám, že herec musí být nejen uvnitř, ale zároveň musí být architektem svého výkonu. Každou vteřinu musí vědět, co dělá, musí to dělat naprosto záměrně a přitom být spontánní, to je ta rozpolcenost této profese. A několikrát jsem se překvapil, že postava, která mi byla velmi vzdálená, tak jsem pro ní ve výsledku našel takový pochopení a tak mě bavila, že vlastně jsem hrozně rád, když na začátku ani nevím, jak vlastně ten člověk chodí, jak mluví, jak se směje, nebo když opravdu začínám z bodu nula.
1: Že si ho vlastně modelujete takhle.
2: No a nacházím taky nový svoje varianty.
1: A jste ten typ herce, který třeba na to jde zevnitř, nebo na to jdete třeba vnějškově, že si řeknete, jak třeba ta postava asi chodila, jaký měla gesta, jestli třeba pro ní je něco, co vám i pomůže pro toho diváka dokreslit, myslím, pohybově, nebo...
2: Já myslím, že každý herec potvrdí, že to kombinuje. Dokonce někde vyzkoumali, že když vyjde obsazení v divadle a ten herec je u nástěnky, přečte si, že hraje Hamleta, tak první krok, který od nástěnky udělá, tak udělá jako Hamlet.
1: To je hezký.
2: Inspirace je vlastně všude, proto myslím, že je pro herce tak strašně důležitý číst knihy, chodit do kina, na výstavy, poslouchat hudbu, protože ta inspirace vlastně chodí permanentně, proto my nemáme pracovní dobu. Měli bychom tomu být otevření pořád. Ale já třeba hrozně rád jezdím metrem a především na dlouhých stanicích, kde vidím ty lidi na těch eskalátorech protijedoucí. Tak mě hrozně baví si jako domýšlet, co zrovna jako se jim děje, nebo jaký žijou ten příběh. Nikdy se to nedozvím, ale právě z toho, jak se tvářejí, nebo když se s někým bavějí, můžu jako to podrobovat té analýze a případně třeba potom použít.
1: A stává se vám právě, že si zase obráceně z nějaké postavy odnesete něco, myslím, do vlastního života?
2: No, bohužel se i tohle stává. Mně se to teda několikrát stalo především u nesnesitelných postav, že mi to v okolí začalo říkat, že jsem nesnesitelný.
1: Že se jako začal podobat
2: třeba,
1: postavy.
2: No, když jsme hráli Evžena Onegina a já jsem hrál Evžena Onegina, což je poměrně hodně arrogantní postava. Mně je teda sympatický, protože prostě je to výjimečný člověk, ale to, jak je přehlíživý k tomu svému okolí. A pak mi začali lidi říkat, že můžu opustit postavu, že můžu být taky na lidi trochu víc milej. No, dalo to práci.
1: A je něco, co vás jako herce třeba na jevišti dokáže i dnes po všech těch zkušenostech rozhodit?
2: Ježišmarja, to je milion věcí. Na té profesi vlastně i skvělý, i hrozný to, že můžete jí dělat, kolik let chcete.
1: Ano.
2: A stejně nic jako neumíte. Máte nějakou zkušenost, ale já dokážu rozložit i sám sebe. Jako, to nemusí být ani kolega, že mi neřekne repliku nebo nepřijde na výstup. Úplně nepochopitelná blbost. Nebo to určitě znáte, si člověk udělá takový jako znamínko, že má blok.
1: Jo, to se může stát, ano. Ano.
2: Třeba zrovna včera jsme hráli představení, který u nás dělala Adela Stodolová o Adině Mandlový. A já prostě tam mám v jedné písničce úplně na jednoduchém slovíčku blok. Já si začnu minutu předtím brutálně potit.
1: To znám.
2: Teď samozřejmě, jakmile začínáte mít ten mrtvolný pot, tak víte, že to není dobrý. Tu chvíli máme nakročeno k tomu, že to fakt zapomenete. Takže umím rozkládat sám sebe dokonale. Hudební kavárna

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Herec a režisér a také umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je mým dnešním hostem. Pojďme teda teď o to herectví tomu režisérovi.
1: Já velmi často dostávám otázku, co teda jako chci víc dělat. Mm-hmm. Ale ono má svoje obojí. Veliký výhody a veliký nevýhody. Být hercem je velmi nesvobodné povolání.
0: Ano.
1: Protože musíte být ve správném místě, potkat ty správný lidi, vy musíte být ve správné kondici, můžete dostat i tu skvělou roli, ale něco tam může nezapadnout, nebo dokonce všechno vypadá dobře a stejně se to může nepovést, ale naopak, když se to povede a vy tam vlezete, tak v těch 7 už vás nikdo o tam tud nedostane a v tu chvíli to začne být nejsvobodnější povolání. Naopak, ten režisér, no. Já říkám, že to je malíř nebo sochař. Spíš malíř, protože to divadlo má ty portály, má ten rámeček a mně přijde fascinující, že já můžu si něco stvořit v hlavě, vymyslet si na základě samozřejmě nějakého textu, co bych jako chtěl sdělit. Pak teda musím přesvědčit tu hromadu lidí, aby do toho se mnou šli, ale vlastně výsledný dílo, já jsem tím autorem, kdo vedl ty hlavní tahy štětce.
0: Ano.
1: To je skvělý, jenomže samozřejmě v tom nejsem sám, no tak to výsledný dílo taky nemusí zase sednout a to je ta nevýhoda téhle profese, protože co já můžu dělat na premiéře a na dalších reprízách, já můžu povstat a křičet, takhle jsem to nechtěl.
0: jasně.
1: Už to moje není. Já pak, když jezdím třeba na dozory, nebo občas se jedu podívat, nebo tu hru takzvaně oprášit, tak říkám, že jsem jak sociální pracovník, který chodí dohlížet, jestli to dítě dobře oblíkají, dobře živě, jestli chodí do školy, ale to je všecko. Samozřejmě to divadlo, který mě nejvíc oslovuje, je, kde hlavním činitelem je ten herec.
0: Mm-hmm.
1: Není to nic výtvarného, není to hudba. Prostě tyhle všechny složky chci, aby sloužily tomu herci. A já to přirovnávám k tomu, jako když stavíte barák.
0: Mm.
1: Každý dá jednu cihlu a stavíme dál. A když postavíme základový zdi, tak teprve jdeme na další část. A je to ideální, protože já taky tím, že herec to musí absolutně ten můj interpretaci, můj nápad vzít za svůj. A mnohdy se stane, že třeba herec přijde s něčím lepším.
0: No právě, a necháváte mu jako režisér třeba úplnou volnost, nebo potřebujete mít ty věci přesně pod kontrolu v rámci toho svého schématu? Víte, já si to
1: myslím,
0: nevím představit.
1: Myslím, že ideální je dát mantinely.
0: Mm-hmm.
1: Vědět, odkud kam, dát herci svobodu, aby tvořil. To je to důležitý slovíčko, že musí být tvořivý, aby nebyl splňovatel. Já zároveň musím hlídat, že pořád jsme v tom obraze, v tom žánru, v tom sdělení, který já chci sdělit, ale posouváme se spolu. A v těch mantinelech ten herec má nekonečnou svobodu. Nejen, že ji může využít, on ji musí využít. Protože jakmile to nevezme za svý, no tak z toho živýho umění není živý umění. Mm. A on je ten, kdo to každý večer bude sdělovat a přenášet tomu divákovi. A i on bude každý den v jiný kondici. Takže si nemyslím, že tvořivost znamená, že jednou přijdu zleva, jednou zprava. Ale že jsem každý den trošičku jako jinak nastavený. Taky různý role vyžadou různou přípravu. Já když vím, že hraju prostě složitou roli, tak já už se s tím trošičku jako musím vzbudit. Ne, že celý den někde trpím, nebo se soustředím, protože večer jsem k nepoužití.
0: Ale vylaďujete se
1: ale
0: na to.
1: Ale vím, že mě něco takového jako čeká večer. Když je to konverzačka, která naopak musí frčet, tak já si prostě musím udělat ten den, jakože trošku pocitově popijím proseko.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je mým dnešním hostem. Petře, vy jste rodák z Prahy. V pražských divadlech jste toho dost odehrál, ale do angažmá jste šel nejdřív vlastně v Mostě.
1: Ano, a to pak, víte, jo.
0: Ano. A pak v Mladé Boleslavi. Já vím, že dřív to bylo ta běžná praxe, že se chodilo vyhrát se na oblast a pak se vracelo teda na ty pražské scény, ale čím je takzvaná oblast pro vás jiná? A nesetkal jste se třeba někdy s předsudky vůči divadelním scénám mimo pražským?
1: Já teda jenom doplním, já jsem ještě byl po Mostě v Chebu. Mm-hmm. 2 roky, což je docela dlouho,
0: jo,
1: a Cheb,
0: jo,
1: je daleko.
0: Ano.
1: Ono se vždycky říká, že to angažma buď po 2 letech člověk tam musí zakotvit, nebo to opustit. Ta oblast má jednu strašlivou výhodu.
0: A to?
1: Já se tam dostanu, jako mladý herec, jsem se dostal k takovým úkolům, který bych v Praze prostě nehrál, protože tady by to hráli starší, zkušenější herci nebo známější herci, a na té oblasti jsem vždycky jako trošku předbíhal ten čas. A to, že se říká, že se herec takzvaně vyhraje, to znamená získá tu zkušenost, taky se přestane třeba bát, obávat, no tak někdy se něco nepovede, anebo naopak třeba překvapivě povede, taky tam obvykle jde z role do role. Takže je to takový jako navázání té školy. A ideální, když ten mladý herec nemá mezi tím nějaký propasti. Já upřímně si nemyslím, že když dneska mladí herci začnou hrát v seriálech, tak už jenom na té oblasti se prostě naučíte to řemeslo.
0: Ano.
1: Já jsem takhle přišel do Mostu, což je vlastně snad vedle Zlína největší jeviště, když se otevře, oni mají 2 jeviště, když se otevře i to zadní. Já jsem neměl ve škole problém s hlasovou výchovou, protože jsme to dělali v místnosti, která není větší než tohle studio. No jenom, že pak jsem stál na tom v obrovském mosteckém jevišti a režisér mi říká, já ti nerozumím. Takže jsem se ukřik, protože jsem najednou nevěděl, jak to mám udělat, a velmi rychle jsem si musel vzpomenout na to, jak se to vlastně má dělat a umět to aplikovat i na veliký prostor.
0: A řekněte mi, je třeba v Mladé Boleslavi jiné publikum než v Praze?
1: Je v každém městě. Je jiný publikum. Já shodou okolností mám spolužáka z Gimplu, který je umělecký šéf v Chebu, což je vlastně strašná náhoda. My jsme spolu chodili do třídy na Gimplu. A já mu vždycky říkám, že obdivuju tu odvahu, s jakou on nasazuje tituly, protože to, co on si tam prosadí,
0: ano,
1: to já bych nemohl. Jo. Takže třeba Boleslav, oni tam lidi chodí hezky oblečený, mají jakoby pocit opravdu té události, ale zároveň to sebou nese i tu druhou odvrácenou tvář, že to měšťanský divadlo.
0: Rozumím, ano.
1: Je trošku i v tom přijetí například ruské dramatiky, protože tam bývala kdysi sovětská posádka, a to tam je jako problém. Takže Puškin je fajn, Gogol přijímaný, Čechov je tak jako na rozhraní, a když jsme uvedli Erdmana, mimochodem to je autor Mrazíka, ty pohádky filmový.
0: Ano, ano.
1: A on napsal skvělou hru Sebevrah, která je velmi kritická, ale je to velká zábava, psal to rovnou do šupliku, věděl, že mu to Stalin prostě zatrhne. No tak to v té Boleslavi byla revoluce. To bylo zajímavé, nikdo nám nevytýkal uměleckou hodnotu, nebo to, jak to bylo vytvoření, jak herci hrajou, ale to o čem.
0: Aha.
1: A když jsme pak dělali Miláčka od Maupassanta, tak to bylo v pořádku, protože to byl, ano, ten francouzský kujon.
0: Jo, jasně.
1: A já jsem říkal, ale teď je to strašně povrchní. Teď ten bonbon je úplně stejně prohnilej, jenom ten v Miláčkovi je krásně zabalený. Takže ano, musí se ke každému městu přistupovat trochu jinak, nehledě na to, že my jsme Mladé Boleslavi městské divadlo, to znamená tenhle ten dům je tam jeden. V Praze za jeden večer můžete navštívit tolik představení, nevím, jestli kolik dalších měst na světě to takhle má. A v tu chvíli se můžete trošku orientovat na něco, protože já když půjdu do tohoto konkrétního divadla v Praze, tak vím, co asi můžu čekat. Když to u nás je velmi náročné, že my musíme umět pokrýt diváckou obec od malých dětí, co sotva začnou chodit,
0: ano,
1: až po nejstarší seniory. A to je teda velký sudoku.
2: Hudební kavár Pavla Vítka.

0: Herec a režisér, umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je pořádným dnešním hostem a už jsme vlastně všechny ty profese, které jsem teď jmenoval, divákům přiblížili ve vašem případě, ale teď ještě by mě zajímalo třeba, jak teda někdo, kdo je šéf umělecký, kdo hraje, kdo režíruje, jak tady někdo tráví volný čas?
1: Já miluji vaření.
0: Opravdu?
1: Já prostě, kdybych se mohl znova narodit, tak jsem kuchař.
0: A co vás baví třeba vařit?
1: Já na to jdu hrozně vědecky.
0: Jak to?
1: Vařím nebo tak, jak? Aby to bylo strašně jako dobrý, aby to bylo jednoduchý, rychlý na přípravu a zároveň, aby to bylo zdravý. Takže já sedím, koukám na ty makra, aby byly bílkoviny, uhlohydráty.
0: Jo, vy na to jdete až takhle
1: až
0: vědecky.
1: Takhle, já sedím u počítače. Je to trochu moje laboratoř a obrovský koníček. A co další? A to s tím souvisí. Miluju, tak je léto, je to moje nejoblíbenější roční období. A já ho netrávím v Čechách, protože prostě ta služba tomu divadlu tady je náročných 10 měsíců opravdu.
0: Rozumím, ano.
1: Nemáme možnost nějakého volna nebo tak. Nahoru jet nemůžeme kvůli zlomeným nohám a jiným končetinám. Takže já to tady balím a jedu, říkám, do svého druhého domova.
0: A to
1: je ostrov Tasos v Řecku. Já říkám, že jsem tam, pravděpodobně jsou-li minulé životy, tak jsem v jednom z životů, dokonce si myslím, že jsem žil za Perikla, dělal jsem herce, tak nějak se vracím domů.
0: Aha.
1: Dokonce až tak daleko, že já jsem tam chodil určitý období do školy, naučil jsem se novořecky, pak jsem tam vždycky v létě pracoval jako delegát, průvodce, což se nedá dělat moc dlouho, to je strašně náročná práce, práce s lidma.
0: Ano, to chce prostě hodně trpělivosti.
1: Nebyl jsem schopný 10 měsíců být v divadle a potom 2 měsíce být delegátem. No a nakonec jsem si tam udělal takový vazby, pronikl jsem do jejich kultury, že se vždycky na 2 měsíce nebo třeba na 6 týdnů stávám Řekem. Což je fakt zajímavý, že i v tom
0: se jiným všudy. Jazyce,
1: se vším všudy. Chodím hlavně bos, mám 2 kraťasy, jsem špinavej, každý den část dne trávím v moři.
0: Pijete uzu?
1: Uzu nepiju. No.
0: A recinu?
1: No. Já nevím, jestli se to hodí, ale možná je to zajímavý, protože mi recina velmi chutnala. To je pryskyřiční víno.
0: No, ano.
1: Já jsem dokonce objevil, jak vařím, tak jsem začal dělat takzvané receko, což je prosecco z reciny.
0: Ale
1: jsem narval bubliny ze Soda Streamu, což asi nemá, ale bylo to moc dobrý.
0: Jo, to věřím.
1: No a pak, když jsem šel tady na měření k lékařce, tak mi řekla, že můj viscerální tuk, což je tuk, který není vidět, je na velkém vzestupu a jestli jsem něco změnil ve svém životním stylu, nepřiznal jsem to, že,
0: ano, ano.
1: Že to léto letělo receko. Tam jsem se rozhodl, že to jako zapíchnu a že to Řecko si užiju i bez toho, takže já nepiju. Ale to vůbec nic nemění na tom, že umím žít ještě jiný život, což je skvělý. Ten jazyk způsobí to, že já třeba v češtině takový nejsem a v řečtině. Já jsem hlučnej. Já dělám.
0: Jakože se změníte, ano, i v chování.
1: No, protože ten jazyk to vyžaduje.
0: Aha.
1: Já třeba hrozně gestikuluju. A když pak přijede někdo z Čech, kdo mě takhle nezná, tak fakt kouká, co jsem vlastně zač. No, takže tohle je můj velký takový letní koníček.
0: A ještě mi řekněte, když třeba vyrážíte, já nevím, na film, do kina, dokážete se na ten film dívat jako obyčejný divák, nebo se ve vás probouzí nějaký režijní?
1: Na film ano. Jo,
0: nebo herecké třeba?
1: To můžu jenom říkat, jo, to je hezká role, to bych chtěl hrát, nebo protože film je tak jiný médium, že já jsem vlastně v tomhle hrozně jako jednoduchý. Když to je, jako má dobrý příběh nebo způsob vyprávění, tak já se nechám strhnout. Já teda mám ještě takovou guilty pleasure a to jsou žraloci, jo. Takže já musím vidět
0: žraloci?
1: No, všechny, ale ne Bčkový, Cčkový, jako Zetkový horory, úplně jako, když je tam žralok, tak to musím vidět. Nějak mě to jako fascinuje. Bohužel teď už začali dělat taky to, že to je hodně jako digitální,
0: ano, to
1: už mě trochu jako zklamává. Já i na Damu, když jsem chtěl udělat nějakou jako revoltu, tak si pamatuju, že jsem četl Pod lavicí čelisti.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy.

0: herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav. Ještě chvilku bude mým hostem Petr Mikeska a já bych se teď vlastně asi měl zeptat, jaké máte plány divadelní?
1: Jedna, která musím posluchačům říct, ať se přijdou podívat, jestli tam nebyli, protože Boleslavské divadlo je jedno z nejkrásnějších divadel. Je to čistá secese.
0: Ano.
1: Stejně hezký je třeba Znojemské divadlo, který je ještě zmenšenina. To vypadá jak pro panenky. Ale to je daleko, tak přijďte k nám. My letos se snažíme o to, abychom, jak jsem říkal, uspokojili i toho našeho diváka běžného. My máme pořád i v dnešní době systém předplatného. Máme opravdu mnoho předplatitelů, za což jsme rádi, protože to už dneska tak běžný nebývá. Takže to, co nabídneme, ano, to je ta Sugar, což prostě krásný příběh, skvělá muzika v živém provedení. No a protože se snažíme, aby divadlo jako bylo živým uměním a abychom nevytahovali pořád jenom nějaký muzejní kousky, tak máme i hodně autorských věcí. Ten další titul, který bude zimní před Vánocemi, tak režisér Filip Nukols bude režírovat hru, kterou napsal Tomáš Syrovátka o Karolíně Světlý, protože to není daleko od Boleslavy. Není to přímo o ní, je to ona lomeno příběhy postav, které vystupují v jejich dílech. Tak se to jako vždycky láme z toho skutečného života do toho života napsaného románového. Pak budeme dělat další autorskou hru. Pohostinsky k nám přijede Daniela Špinar a udělá svoji hru, kterou napsala Královny. Ty Královny jsou Alžběta a myslím, že Daniela napsala skvělou, velmi současnou hru, která otvírá spoustu témat. Pak děláme komedii Woodyho Allena, která byla dlouho zakázaná, protože údajně se mu nelíbila nějaká inscenace někde v Maďarsku nebo co a on uvalil na Evropu embargo a prostě se to nesmělo hrát, teď se to povolilo, takže my to budeme dělat a jsou to výstřely na Broadway.
0: No jistě, to je známý titul.
1: Hra, která spojuje divadelní svět a svět mafie. Aneb jak to dopadá, když mafián je talentovaným dramatikem. Pak děláme na Mladé scéně, kterou speciálně vytváříme pro mladé publikum, hru, kterou napsala režisérka Eliška Balok a jmenuje se Festival Monster a na závěr režisérka Diana Šoltýsová dělá svoji vlastní dramatizaci románu Květy Legátové Žilary.
0: Tak já, když vás tak poslouchám, tak já myslím, že každý, kdo aspoň trochu má divadlo rád, tak si ve vašem repertoáru v Mladé Boleslavi vlastně najde to svoje, ten svůj titul. Já bych vám, Petře, přál hodně spokojených diváků a hodně krásných zážitků na jevišti.
1: Děkuju a budeme moc rádi, když ty zážitky budete sdílet s námi.
0: Milí posluchači, tak to bylo pro dnešek už všechno. Mým dnešním hostem byl Petr Mikeska, režisér, herec a také šéf Mladoboleslavského divadla. A Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden ve stejnou dobu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
4: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Dopravcům na příměstských linkách meziročně klesly po zavedení nástupu všemi dveřmi tržby. O nové zástavbě rozhodnou lidé v Roztoklatech na Kolínsku v místním referendu při říjnových volbách. Bude oblačno až zataženo, později se přidají přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty do 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Od zavedení nástupu všemi dveřmi v autobusech pražské integrované dopravy klesly dopravcům tržby zhruba o 35 milionů korun. Změna platí od srpna loňského roku na více než 170 regionálních a příměstských linkách. Ropit, která organizuje dopravu v Praze a středních Čechách, ztráty původně odhadovala v řádech 100 milionů korun, říká náměstek ředitele ze společnosti Martin Schubert.
6: Ta změna nastala nejprve na těch nejvytíženějších linkách, na kterých jezdí nejvíce cestují. To znamená, pokud Středočeský kraj bude dále to rozšiřovat do toho regionu, tak tam už těch cestujících jede méně a tam ani při nějaké větší tarifní nekázni už není možné víceméně vygenerovat tu ztrátu tak vysokou.
5: Lidé v Roztoklatech na Kolínsku budou při říjnových komunálních volbách rozhodovat taky v místním referendu. Budou odpovídat, jestli souhlasí s plánovanou zástavbou na zemědělských pozemcích. Na dvou lokalitách by dělníci měli postavit 30 rodinných domů. Aby bylo referendum platné, musí v něm hlasovat alespoň 35% voličů. Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstích. Městská část to zjistila v průzkumu, do kterého se zapojilo téměř 1400 žáků a studentů. Radnice proto plánuje úpravy veřejného prostoru. Například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí třetí městské části Petr Habáň.
7: Městská část letošní noce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příběnické ulice, kde zřídí tzv. Pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slávie budou hrát v Šancelize proti Plzni. Zápas 9. kola začne v 18 hodin. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. Povinnosti v národním týmu čekají i obránce Štěpána Chaloupka, který byl v létě na mistrovství světa. Měl tak kratší přípravu před startem klubové sezony. Po poslední výhře v Teplicích už Chaloupek přiznal, že se fyzicky cítí dobře.
8: Ale ten začátek byl opravdu náročný a sám asi nejsem úplně schopný říct, z jakého důvodu to bylo, ale strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu nebo že chci například Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co ode mě očekává a to, co na tom hřiště odevzdat mám, takže bylo potřeba prostě na té kondici zapracovat.
1: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Během večera pak čekáme ustávání srážek a postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na 57. kilometru směrem do Prahy. Dvě osobní auta se střetla v levém pruhu. A v Praze v brusnickém tunelu překáží porouchané osobní auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky na přání s Ivetou Chlumskou.
0: Krásné nedělní poledne.
1: Písničky na přání.
0: Ano, je to tak, polední čas určený pro hodinu ve vaší režii. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost příjemnou muzikou, kterou si sami vybíráte. A vybírat můžete na čísle 90 011 04. To je číslo naší SMS brány, přijímá vaše SMSky ve tvaru STC, mezera pak váš text. A nebo napsat skrze webový formulář, najdete ho na internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.
1: Písničky na přání.

Neuč slunce hřát zpívala na úvod písniček na vaše přání Helena Vondráčková, teď je to ve vaší režii. Píšete mi, přeji hezký den do studia a prosím o písničku, kterou bych ráda udělala radost Jarušce, Veronice, Drahušce, Stáně s Alčou a Miláce s Helou. Napsala nám Jindra a já všem přeji hezkou neděli.

Jo, čas nám letí, tak si ho pojďme zpříjemnit další muzikou. Přeju dobrý den, posílám hudební dárek všem, co odpočívají po dobrém obědě, který si sami uvařili. Zdravím Aničku z Kutné Hory, Jarmilky, Jindřišku, Světluš, taky Maru z Malče, Stáňu.

0: Písničky na přání.
1: Na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy posloucháte písničky na vaše přání. Pojďme si říct, komu bude patřit ta další v podání Elvise Presleyho. Dobré nedělní zářijové odpoledne vám v rozhlase i všem posluchačům. Prosím zahrát manželům Milunce a Karlíčkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníka a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuju za spoustu zajímavých pořadů. S přáním hezké neděle všem, napsala nám Eva Kozderková. No a my přejeme krásný nedělní čas úplně všem.

Elvis Presley nám dopěl, dáme si další píseň. Milana Chladila a volání divokých husí posílám pro potěšení Libušce s Vendy, Stáně s Alčou, oběma Janinkám a Jarmilkám, taky Jindřišce a Aničce Pikuljakové, napsala nám Světla.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky na přání.
1: Za 4:30 stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy jsou tu písničky na vaše přání. Mám tu další vzkaz a prosbu o píseň. Iveto, zahrajte pro hezký den Libušce, Jarmilce, Janičkám, Věře do Čachovic, Veronice, Stáně, Liběnce, Květě a všem dalším přátelům. A píseň Tak mi odpust posílají Janiny.

Marcel Zmožek nám dospíval, rozespívá se František Nedvěd a písnička Jabluňka bude pro potěšení. Posílám ji Libušce s Vendy, Stáně s Alčou, Květě s Romanem, Věrušce z Čachovic a Hračan, Světlance a všem Maruškám i vám do studia, napsala Anička z Kutné Hory a my děkujeme pěkně.

0: Písničky na přání.
1: 4 minuty po půl jedné na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy stále pro vás písničky na přání, píšete mi dál. Takovou už trošku podzimní neděli hezkou přeji vám do studia i všem posluchačům a fajn den. Prosím zahrát naše hriechy pro Aničku, Janiny, Marcele, Evě Kozderkové, taky Jindře, napsala nám Veronika z Rakovníka.

Píšete mi dál hezkou neděli, píseň September posílám Olegům k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům i vám do rádia a všem posluchačům. Napsala nám Sylvie z Prahy.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písničky na přání.
1: Minutu máme po 1/4 na 1, ještě jedno přání tu od vás mám. Písnička ve dvou se to lépe táhne, bude pro radost pro Marcelu a posílá ji Monika.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

Za 10 minut bude 13. hodina, chystají se samozřejmě další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vukatá. 13. hodina taky patří výletům, slova se ujme Pavel Kudrna. Hned tedy po zprávách, já vám přeji hezké nedělní odpoledne a těším se společně s vámi na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zase po 14.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Policie v Praze obvinila muže, který posílal desítky výhružných e-mailů, soud ho poslal do vazby. Odpoledne bude oblačno až zataženo, později se přidají přehánky nebo občasný déšť, nejvyšší teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl sdělit podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdříve čekal na reakci okolních zemí.
3: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle, to znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
2: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhrůžek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
4: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy, hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
2: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy. 9 z nich objasnili. Hasiči dnes předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár a způsobil škodu asi 400 milionů korun. Likvidaci požáru zatím nevyhlásili. Halu ještě zkontrolují termokamerou. Majitel má nařízený dohled do pondělního dopoledne. Vyšetřování příčiny požáru stále pokračuje. Hořet začalo v pátek před 16. hodinou a vyhlášený byl 3. poplachový stupeň ze 4 možných. Pod kontrolu se hasičům podařilo dostat oheň ještě před půlnocí a v noci už platil základní poplachový stupeň.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, později odpoledne a k večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Během večera pak čekáme ustávání srážek a postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na kilometru 43,5 směrem do Prahy. Střetla se tam 2 osobní auta a blokují pravý jízdní pruh. Další nehoda je na pražském okruhu na nájezdu exitu 23 směrem na D1. V levém jízdním pruhu bourala 2 osobní auta a jedno skončilo mimo vozovku. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v Jihočeských Hoslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi, Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto. Nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to zbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkem.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dáváme vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny. O víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo, za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu, lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: světě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochrannou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 strychů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstva, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat sednice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady
2: je vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, to tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil, takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách, no, náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko o příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády. Praha 5 rozšíří základní školu v Hlubočepech o nové učebny a tělocvičnu. Zůstane oblačno. Nejvyšší teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobré odpoledne. Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení brzy.
2: Nastavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
0: Nový pavilon vznikne u základní školy pod Žvahovem v pražských Hlubočepech. Kromě 4 učeben v něm bude i tělocvična a šatny. Městská část na stavbu získala od hlavního města dotaci 60 milionů korun. Podle mluvčí Prahy 5 Lucie Fialové mají práce začít příští rok.
3: Výstavba je nezbytná, protože ve škole se nachází pouze jedna tělocvična, jejíž kapacita už neodpovídá současným potřebám. Nový pavilon navíc zlepší podmínky nejen pro výuku tělesné výchovy, ale také pro vzdělání.
0: Lidé do 35 let ve Slaném na Kladensku můžou opět žádat o pronájem startovacího bytu. Jednotka o velikosti 76 metrů čtverečních je v panelovém domě v ulici Cyrila Boudy. Nájem je necelých 7,5 tisíce za měsíc. Zájemci se můžou hlásit do 2. října na webu města. Podmínkou je také trvalý pobyt na území města.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát v Šancelize proti Plzni. Zápas 9. kola začne v 18 hodin. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. Povinnosti v národním týmu čekají i obránce Štěpána Chaloupka, který byl v létě na mistrovství světa. Měl tak kratší přípravu před startem klubové sezóny. Po poslední výhře v Teplicích už Chaloupek přiznal, že se fyzicky cítí dobře.
4: Ale ten začátek byl opravdu náročný a sám asi nejsem úplně schopný říct, z jakého důvodu to bylo, ale strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát do základu nebo že chci například Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co to od mě očekává a to, co na tom hřiště odevzdat mám, takže bylo potřeba prostě na té kondici zapracovat.
1: Počasí.
0: I dál odpoledne zůstane oblačno až zataženo, později a k večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Během večera pak čekáme ustávání srážek a postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na konci plzeňské D5 před Prahou, přesněji ve sjezdu na okruh, dejte velký pozor, bourala tam 2 osobní auta. Jedno skončilo mimo komunikaci v zeleni, druhé o kousek dál blokuje levý pruh. Dorazila i policie, místo je označené světelnou šipkou. A na D5 se směrem z Prahy do Plzně velmi opatrně před sjezdem na Cerhovice na 39. a 5. kilometru leží na vozovce paleta. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Zase já, hezký nedělní den.
1: Středočeské odpoledne.
5: A společně s vámi zahájíme tedy naše středočeské odpoledne příjemnou muzikou samo sebou. Elton John, Věra Špinarová, Darina Rolincová a další zapějí. S rozpoznáváním demence pomůže spojování čísel, doplňování slov, dovět nebo pekseso. Podrobnosti nabídneme v této hodině. A taky za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, protože máme radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Elton John nám dospíval 15 minut po 14. hodině. Pojďte si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme něco o tom, jak správně používat blinkry.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: S rozpoznáním demence pomůže spojování čísel, doplňování slov do vět nebo Pexeso. Vývojáři testují novou aplikaci v domovech pro seniory a dalších zařízeních, třeba na Kolínsku. Podrobnosti vám přidáme za chvíli.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: ABBA s písní Fernando a vy stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy. Jsme rádi, že vám v neděli můžeme dělat společnost. Teď se dozvíte, že seniori ve 12 zařízeních po celé republice testují novou aplikaci. Ta sleduje změny jejich psychického i fyzického stavu, testuje paměť a pozornost. Do budoucna by mohla pomáhat s odhalováním Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy nemoci nebo demence. Jedním z míst, kde aplikaci testují, je domov pro seniory v Mlékovicích na Kolínsku.
1: Tak pozor, jednička, dvojka, špatně pačkám, trojka, čtyřka.
2: Na velkém tabletu testuje aplikaci pan Bohuslav. Zrovna plní úkol, kde má postupně spojit čísla od 1 do 25.
1: Potom bylo na způsob Pexesa a tam bylo všechno, na co si vzpomenete. Ale nesměl mít člověk sklerózu.
2: Vzpomíná i na další úkoly. Před začátkem testování vyplní uživatel informace o tom, jak se cítí a odpoví na několik otázek.
1: Dotazováni jsme byli, co je za den, jaký je mě. Měsíc, jaký je rok, roční období a kolikátý je to týden v roce.
2: Panu Bohuslavovi asistuje sociální pracovnice Jaroslava Haklová. Pomáhá hlavně s ovládáním tabletu.
3: Jsou klienti, kteří s tou technologií tolika neumí pracovat, potřebují de facto pomoc jenom pod té technické stránce. Ale pak jsou klienti, kteří jsou technicky zdatní pomalu víc než my a kteří to zvládnou bez naší jakoby pomoci.
2: Pro výsledky není důležité jen to, jak klienti domova odpoví, ale i projevy v jejich obličeji.
3: Ta aplikace snímá vlastně i jejich mimiku po celou dobu plnění těch jednotlivých testů. Musí být vlastně na kameře.
2: Vyplnění testu musí klienti zopakovat jednou za čtvrt roku, dodává sociální pracovnice Jaroslava Haklová.
3: Aby to mělo nějakou výpovědní hodnotu, tak každý ten klient by se měl otestovat minimálně třikrát, ale je tam vlastně tříměsíční odstup, který by se měl striktně dodržet.
2: Ředitelka Andrea Faltisová vede dva domovy v Kolíně a v Mlékovicích. Do testování se zapojili oba.
4: V Kolíně aktuálně 5 klientů, kteří prochází testováním. A tady v Mlékovicích 12 klientů.
2: Po celé republice teď pomáhá s testováním 250 lidí z 12 zařízení. Časem by ji mohli používat lékaři v nemocnicích, ale i sami lidé z domova.
4: Tenhle ten pilotní projekt má vlastně pomoct lidem v počínajících fázích projevu demence, aby byli vlastně zavčasu zachyceni a zavčasu nasazená léčba, která zpomaluje, někdy i zastaví progres toho onemocnění.
2: Společnost Dohled na dosah, která aplikaci vytvořila, představí první výstupy z testování na své listopadové konferenci. Z Mlékovic Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Do provozu se po náročné opravě vrátil parní vůz Komarek. Byli jsme u toho a za pár minut vám o tom v Region Expressu řekneme víc. A další příjemná muzika, za chvíli Valdemar Matuška, také Robbie Williams, Nicole Kidman a teď Petr Rezek.

ze vtívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Region Express.
1: Za minutu máme 3:45 a teď se dozvíte, že po téměř 5 letech se na koleje vrátil parní motorový vůz Komarek. Jeden z nejvzácnějších historických železničních exponátů v majetku Národního technického muzea se jako první po náročné renovaci vydal z depa na pražském Masarykově nádraží po trase Sázavského Pacifiku. Ještě předtím ale pozoval novinářům a milovníkům železniční nostalgie.
2: Parní vůz Komarek je to vlastně jediný z těch rakousko-uherských vozů, který zůstal zachován do dnešních dnů. Navíc je plně funkční. V celé Evropě jsou zachovány pouze 3 parní vozy, včetně toho našeho, čili kromě Komárka mají jeden parní vůz ve Švýcarsku a jeden v Anglii.
3: Zmínil v úvodu prezentace Jan Palas. Sám se může pochlubit. Ve voze působí jako topič.
2: Já k tomu mám pozitivní vztah, protože topič se nenadře. U lokomotivy musí topič odházet několik tun uhlí. Tady se to počítá v řádu stovek kilogramů za celý den, takže to je docela příjemná práce.
3: A příjemná musí být i práce strojvedoucího. To už jsme se ale vydali přímo do kabiny. Komarek se rozjel na cestu do Pražské Libně a následně na hlavní nádraží. Tak my jsme se pomalu jistě dostali do kabiny Komárka s Vojtěchem Danišem. Tak nejprve se zeptám na ten osobní pocit, jaký je, když člověk může ovládat vůz, který je z roku 1903.
4: No, je to přesně tak, jak říkáte, vůz z roku 1903, s tím nejezdíte každý den a máte z toho takový mechaničtější pocit. Nic vás nedělí, žádný displej, žádné elektrony, digity a podobné věci, které jsou mezi vámi a tím parním strojem a ovládáním.
3: Co tady v kabině všechno máte, co musíte obsluhovat?
4: Okolo stojící nejvíc zajímá, že to má určitě píšťalu. To by samozřejmě nemohlo vyjet bez píšťaly, to je povinná armatura. Máme tady pojistné ventily, které naštěstí neovládáme, ty jsou samočinné při maximálním tlaku. Pak tady máme páku rozvodu, tím určujeme, zdali parní vůz pojede vpřed, vzad, s ním dále manipulujeme při rychlostech a měníme plnění parního stroje, tím ovládáme přednastavení toho rozvodu. Regulátor, kterým pouštíme páru od přehřívače přímo do parního stroje združeného. A třeba odvodňovací kohouty. Pokud ta horká pára přijde do parního stroje, tak samozřejmě část z ní kondenzuje a tu vodu, tu my si nemůžeme dovolit, mohla by poškodit ten parní stroj, tak tu tím odvodňovacím kohoutem pošleme pryč.
3: Jakou rychlostí tady můžeme dnes je?
4: Parní vůz Komárek má maximální rychlost 50 km za hodinu, ale já bych řekl, že této rychlosti dosahovat zbytečně nebudeme. Už jenom když se podíváte ze strany, co na kola, ale na ojnice a na rozvod samotný, tak od rychlosti 20 km v hodině z toho citlivější povahy mohli dostat určitý záškup očního svalu nebo tak.
3: No a co jsme nezmínili, největší prostor asi zabere kotel, který tam je.
4: Tak ten parní kotel vlastně nezabere tolik místa. My jsme zvykli u parních lokomotiv, že je naležato, ale tady si to konstruktéři nemohli dovolit, jinak bychom tady nemohli být ani v žádném oddíle pro cestující. Tady je nastojato. To znamená, on je postaven na výšku, popelník má pod kabinou a topeniště na standardním místě a nad tím se nachází všechny roury přehřívačů a topných částí toho kotle.
3: Tím se s námi Vojtěch Daniš rozloučil. S parním vozem Komarek se ale vy rozhodně loučit nemusíte. Například 3. října bude vozit na Podorlické parní sobotě cestující na trati mezi Žamberkem a Letohradem. V Praze se pak znovu objeví 27. října. Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Tak teď už víte, kdy se můžete svést, no a možná byste taky chtěli vědět, jaké nás do budoucna čeká počasí. Tak po 15. hned po zprávách Žofí Nováčkovou zavoláme do České televize a poptáme se. Zůstaňte s námi a hezký den.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Při stavbě druhé základní školy v Rakovníku by mohly vzniknout nové učebny. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. Odpoledne zůstává oblačno, večer se vyjasní. Zprávy a Žofie Nováčková, hezké odpoledne. Druhá základní škola v Rakovníku by mohla mít nové učebny. Město nechalo zpracovat architektonickou studii. Podle ní by v podkroví budovy měly být také třeba kabinety nebo sociální zařízení. Práce mají podle odhadu stát zhruba 56 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Dle studie budou v podkroví vybudovány nové učebny hudební a výtvarné nauky, jedna kmenová učebna, dva kabinety pro učitele, sociální zařízení pro žáky, nový výtah a únikové schodiště. Učebna hudební výuky umožní alternativní využití v uspořádání pro sál. Nyní bude zpracována projektová dokumentace, aby mohl být projekt připraven k realizaci.
4: O rekreační zařízení města Sedlčany na Častoboři u Slapské přehrady mají lidé zájem. Od začátku roku eviduje výrazný nárůst počtu ubytovaných. Je to nejvíc za posledních 12 let.
7: Zatímco třeba před 5 lety využilo areál za celou sezónu na 1500 lidí, letos jsou to už téměř 3000 a sezóna ještě není u konce. Město v posledních 3 letech začalo s obnovou chatek, vybudovalo nové občerstvení přímo u přehrady a taky předělalo hlavní budovu s kuchyní a jídelnou. Čan Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Policie obvinila 39letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na Staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
8: Po dalších 3 pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
5: Počasí.
4: Později odpoledne a k večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Během večera pak čekáme ustávání srážek, postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty dnes odpoledne budou 19 až 22 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí je ucpaná před omezením úzdib. Kvůli opravám mostu tam zůstává uzavřený levý pruh. Kolona od Klíčanské odpočívky ze 3. kilometru je asi na 1/4 hodiny. A plzeňská D5 před Prahou do kolony vjedete za Rudnou zhruba na 3. kilometru. Pomaleji se budete sunout až ke sjezdu na okruh směrem na D1. V něm stále průjezdný pouze pravý pruh, v levém stojí jedno z nabouraných aut plus vozidla policie. Druhé po srážce skončilo na trávě. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokračuje středočeské odpoledne s Ivetou Chlumskou.
9: Jsem ráda, že jste s námi. Hezký nedělní den.
5: Středočeské odpoledne.
9: Co nabídneme za chvíli, jako vždycky po 15. pohled na oblohu, tedy ale pohled odborníků, zavoláme do České televize, zeptáme se na počasí. Červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tyrsena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. My vás ještě chvilku budeme napínat, pokud byste nevěděli, ale podrobnosti ty přineseme.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Po dopoledním sluníčku přišla předpovídaná oblačnost, asi předzvěst deště, který asi dorazí později. Kdy konkrétně, to už nám poví meteoroložka Alena Zárybnická, která je teď s námi ve spojení. Hezké nedělní odpoledne přeji na Kavčí hory.
2: I vám všem pěkné odpoledne.
1: Jak to tedy vypadá ve středních Čechách? Kolik stupňů teď aktuálně naměříme a kdy tedy máme očekávat ty první dešťové kapky?
2: Díváme se na teploty. Jako první ve středních Čechách máme teď nejčastěji někde mezi 20 a 24 stupni Celsia, alespoň bylo 24 stupňů, brandí se nad Labem. Teď už se ale začíná maličko od severozápadu ochlazovat právě v souvislosti s tím, jak přichází první srážky. Dívám se na odrazy z meteorologických radarů a ty naznačují, že už právě na západě a severu středních Čech začíná pršet. Zatím jsou to nepatrné srážkové úhrny, ono toho moc, jako co do množství toho deště moc nebude, ale každopádně přichází zmiňovaná studená fronta.
1: Co nás tedy čeká v noci na pondělí?
2: Bude relativně ubývat oblačnosti, ale ta fronta bude mít, řekněme, docela svižný pohyb od západu směrem na východ, ale neznamená to, že by se projasnilo nějak úplně rychle, každopádně mraku bude během noci méně než třeba teď, tedy polojasno a přechodně může být postupně i skoro jasné nebe. Teploty budou mezi 10 a 7 stupni Celsia.
1: A během toho pondělního dne budeme taky potřebovat deštníky?
2: Jen výjimečně, žádné vydatné srážkové úhrny v modelových předpovědích nejsou. Každopádně, co je podstatné, bude hodně foukat vítr a proto budeme mít i pocit daleko většího chladu, než kdyby bylo bez větří. Tedy zpočátku jasno, polojasno, přes den proměnlivá, převážně velká oblačnost a na severovýchodě kraje se místy tedy můžou vyskytovat přehánky na teploměru 14 až 17 stupňů, ale protože bude foukat čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině, bude ta pocitová teplota o nějakých 5-6 stupňů Celsia nižší.
1: Znamená to, že už si máme pomalu začít připravovat teplejší svršky nebo se ještě dočkáme příjemných teplot?
2: Obě varianty jsou pravdivé, dočkáme se i příjemnějších teplot, ale půjde to přes ochlazení, které nás čeká jak v pondělí, tak v úterý. Nakonec nepříliš vysoké budou teploty i ve středu a ve čtvrtek kolem 17 stupňů, pak zase v pátek jen kolem 16. A na druhou část týdne, tedy myslím tu víkendovou, už se chystají teploty vyšší a snad i méně oblačnosti. Takže vydržme ještě chladnější a větrnější minimálně začátek příštího týdne, možná raději do pátku, aby to pak od soboty mohlo být lepší.
1: Říká meteoroložka Alena Zárybnická. Děkujeme za informace o počasí. Hezkou neděli a naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin přesně před 25 lety a my si ji připomeneme za chvíli. Teď Mandraže, Hledá se žena, za chvíli Prvá a Meky Žbirka. A vy se mějte krásně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak jsme trochu cestovali, Ricky a Povery nás zavedli až do Acapulca. A my vás teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy zavedeme do kina. Před 25 lety měla v Česku premiéra Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Jeunetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Jeunet původně hledal jinou herečku. Nakonec ji dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za chvíli si prověříme naše zeměpisné znalosti s Martinem Písaříkem a v rubrice Co v učebnicích nebylo. Tak si na to určitě počkejte.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: nepromarníme žádnou chvíli a minutu po 3/4 na 4 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy se dozvíme, jestli má nebo nemá Francie společnou hranici s Nizozemskem. Odpověď nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Francie má pozemní hranici s Nizozemskem? Ze zeměpisu dobře víme, že Francie a Nizozemsko spolu v Evropě žádnou přímou pozemní hranici nemají. Jejich území jsou na evropském kontinentu oddělena Belgií a Lucemburskem. A přesto se tyto dvě země setkávají na jednom malém ostrově. Jmenuje se Svatý Martin a leží v severovýchodní části Karibského moře. Patří do souostroví Malých Antil a leží asi 250 kilometrů východně od Porto Rica. Ačkoliv má rozlohu jen přibližně 87 kilometrů čtverečních, přesto je politicky rozdělen mezi dvě evropské země. Severní část ostrova tvoří francouzské zámořské společenství Saint-Martin, jižní část Sint-Maarten patří Nizozemskému království jako autonomní území. Hranice na svatém Martinu vznikla už v roce 1648 na základě dohody mezi Francií a Nizozemskem. V praxi je velmi nenápadná. Nejsou zde klasické hraniční kontroly a pohyb mezi oběma stranami je dlouhodobě volný, což z ostrova dělá jeden z nejotevřenějších příkladů dělení státního území. Svatý Martin je tak unikátním místem, kde se Evropa potkává v Karibiku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Dnešek bude ve Hvězdných návratech patřit oslavenkyni, zítra totiž své kulatiny oslaví herečka Daniela Kolářová. No a tak vám její herecký život shrne Patrik Rozehnal v jedné hodině, a to v dalším dílu našeho cyklu o českých hercích a komicích. Dozvíte se třeba, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji přivedl k divadlu, se kterým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici, a taky kterého scénáristy si považuje. Čeká vás spousta ukázek, písníček a perliček ze života. Tak se s námi bavte po 16. hodině v Hvězdných návratech. Hned po zprávách, které pro vás chystá Žofie Nováčková. Já se na vás těším po 17. dnes ještě jednou při poslechu písniček na vaše přání. A mějte krásné nedělní odpoledne.

Že hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Případu nákazy lymskou boreliózou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. Zpráva HKO Kokořínsko-Máchu v kraji uzavřela schody ke hradu Kokořín. Večer se vyjasní, v noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Henega z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
2: Může za to jednak zejména brzký nástup jara. Klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
0: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejen v lese, ale taky v městských parcích, na zahradách nebo na hřbitovech. Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji. Vedou jako zkratka z parkoviště v podhradí. Na hrad musí lidé dojít pěšky po silnici.
3: Hrad z roku 1320 je i tak nadále přístupný. Z parkoviště je možné pokračovat na hrad po silnici, kudy vede i modrá turistická značka, a před uzavřenými schody pokračovat dál po silnici. Z ní se pak dá dostat až k hlavní bráně hradu. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha dnes v Rudolfínu nabídne koncert souboru 12 violončelistů berlínských filharmoniků. Pestrý program bude mimo jiné obsahovat filmové melodie i chanson Edith Piaf. Festival potrvá až do 23. září.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát v Šancelize proti Plzni. Zápas 9. kola začne v 18 hodin. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. Povinnosti v národním týmu čekají i obránce Štěpána Chaloupka, který byl v létě na mistrovství světa. Měl tak kratší přípravu před startem klubové sezóny. Po poslední výhře v Teplicích už se Chaloupek fyzicky cítí dobře.
4: Ale ten začátek byl opravdu náročný a sám asi nejsem úplně schopný říct, z jakého důvodu to bylo, ale strašně těžce jsem se do toho dostával, a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu, nebo že chci například Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co od mě očekává, a to, co na tom hřiště odevzdat mám, takže bylo potřeba prostě na té kondici zapracovat.
1: Počasí.
0: Večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Později čekáme ustávání srážek, postupné vyjasňování. V noci teploty klesnou na 10 až 7 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení před Šmejkalkou. Kolona se natáhla až před sjezd na Sázavu. První část nesouvislé fronty čekejte už na 37. kilometru. Odtud do zúžení je to téměř na půl hodiny. D10 z Trutnova do Prahy je plná mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Nejvýrazněji se zdržíte mezi 48. a 44. kilometrem. Ztratíte tam 10 až 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
6: Já nemám svátek.
5: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
6: Opravdu?
5: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
6: Opravdu?
5: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
6: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
7: Tak co tu děláte?
5: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
7: Nechte se překvapit. Ahoj.
5: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolářů.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy.

0: položení.
1: Ano, zhora.
2: Držení prstů.
0: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
1: Jste jí zabila?
0: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
3: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
4: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
5: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
4: No. Ale ženit se nebudeš.
5: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
4: Kolik dáte?
5: 200.
4: A máte doma slepice? No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
6: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
4: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
3: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
0: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
1: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
0: Ano.
1: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
0: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
1: A jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
0: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
1: No je.
0: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
3: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se

0: pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
1: Tak, prosím.
2: Fajn. Ještě nejsme všichni.
1: Ale je 8 pryč.
2: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
1: Jak?
2: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
1: Co, počkej, vy jste měli byt?
3: Vertikální.
1: Co to bylo?
2: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
1: Počkej, jak jste spali?
3: Vertikálně.
2: Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
4: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
2: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
4: No.
2: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem jen ctil hlavu našeho kolektivu.
1: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
2: No, jeden za tři a tři za jednoho. Necháš to?
4: To je jenom okurčička.
2: Ne.
4: Některý vůně jsou silnější než já.
2: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
0: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
5: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. léta, že asi?
6: To bylo 64 až 68.
5: A, tak to byl hezký rok.
6: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
5: To bylo krásný.
6: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
5: Ano, ano.
6: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme, a Monika Švábová.
5: Jo, Monika Švábová.
6: Moje spolužačka.
5: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
6: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
8: Hele, Mařenka Popince.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: No, jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No, dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo, jo, jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře?
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí, já se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, no. Prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, já to to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netelkej dítě, to je uvoj.
12: Co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačky, pojďte, moje uboj.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele. Akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodiček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laj?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Falešenku, pojď ho roztráždit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ni to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v Květno jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, no. Hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Nemohli, ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všiml jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec, neukazuj, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat tím
8: mužstvím? A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi
8: to
7: řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amurtová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amurtové v šatně řekla: "Vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky." A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amurtovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: "Já jsem nevěděla, že seš sionistka." A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: "No, že jsi vzala žida." A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: "To jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony."
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hád a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Ví o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsané, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsané. A dost si to hlídá,
7: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
11: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
12: Úplně přečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
11: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
12: Na městském úřadě Pártři.
11: A tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
13: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
11: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasibauer.
13: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
11: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
13: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
11: No prosím.
13: Ich liebe dich.
11: Du bist...
13: so schön.
11: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
13: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
11: Vy mluvíte německy?
13: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
11: Děláte si legraci?
13: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizovala ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
11: Pane Vasebauer? Přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
13: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
11: Jaká?
13: Přísná.
11: To se vám na mě líbí?
13: Všechno se mi na vás líbí.
11: A co s tím uděláme, pane Vasebauer?
13: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam... Povídat si česky.
11: To bych nevylučovala.
13: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
14: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
14: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
14: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
14: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
14: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
14: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
15: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním. Ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
1: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
5: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Bukovno u Mladé Boleslavy plánuje zateplit budovu Sokolovny. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
6: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
5: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Vedení Bukovna na Mladoboleslavsku částečně zrekonstruuje Sokolovnu z 19. století. Dělníci musí především zateplit fasádu budovy. Práce za 3 miliony korun by mohly podle plánu radnice začít příští rok na jaře. Trvat budou zhruba půl roku.
7: Technici by současně s touto akcí namontovali na střechu i solární panely. Obec totiž chce, aby byl provoz zařízení, které je teď normálně v provozu, co nejúspornější. Z Bukovna Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Vedení Prahy 8 koupilo víc než 16 000 metrů čtverečních pozemků v Bedřichovské ulici v Libni. Velkou část z nich využívá tým FK Meteor jako fotbalové hřiště. Radnice za pozemky zaplatila zhruba 50 milionů korun.
8: Radnice chce chránit fotbalový klub, aby nehrozilo, že by o hřiště v budoucnu přišel. Areál by se zároveň podle vedení městské části mohl stát moderním fotbalovým centrem. Ten by financovala a následně i využívala AC Sparta Praha, která s Prahou 8 a Meteorem podepsala minulý rok memorandum o spolupráci. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
5: Motocyklista Filip Salač skončil druhý po startu z pole position ve velké ceně Rakouska v kategorii Moto 2. Nestačil jenom na vítězného Španěla Guevaru. V závodě mistrovství světa se tak po dvou nepovedených závodech vrátil na stupně vítězů, což před startem ve Špilbergu slíbil fanouškům.
1: Počasí.
5: K večeru se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, později čekáme ustávání srážek a postupně i vyjasňování. V noci teploty klesnou na 10 až 7 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
5: Na D1 z Brna do Prahy se situace příliš nemění. Silný provoz vlivem nedělní špičky přetrvává od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru. Odtud se nesouvisle téměř 40 minut po pojíždí do zúžení na Šmejkalce. Kratší zdržení následně naberete i mezi Popovicemi a Okruhem v úseku mezi 17. a 10. kilometrem. D10 z Turnova do Prahy je plná nejprve u Mladé Boleslavy ze 48. na 4. 44. kilometr pojedete lehce přes 10 minut. O mnoho delší zdržení naberete o kus dál k Praze kvůli nehodě u Radonic. Na 2,5. kilometru zůstává blokovaný levý pruh. Fronta od Staré Boleslavy z 13. je asi na půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začínají písničky na přání.
9: Hezké odpoledne.
1: Písničky na přání.
9: Dnes ještě jednou vítejte při poslechu písniček na vaše přání. Stále je možné napsat si o písničku číslo naší SMS brány 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky na přání.

Michal Tučný z písní Abych tu žil a vy žijete ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Přejeme hezké nedělní odpoledne. No a jsou tu písničky na vaše přání, tak píšete mi, abych zahrála pro radost Novotným, Jarce Plavcové, Květě s Romanem, Marcelce, Veronice, Věrám Liběnce, Drahušce, Libušce, Stáně s Alenkou a taky Podneckým. Písničku Zvony svatovícké posílají Janiny.

0: Písničky na přání.
1: Písničky na vaše přání pokračují teď už v tom dechovém duchu. Píšete mi, vážená redakce, prosíme vás, zahrajte dodatečně k svátku všem Maruškám z Kolína a okolí. Marušce Boumové, Marušce Váňové, Marušce Hurtové, Marušce Benešové, Marii Bohaté, Marušce Petráňové, Marušce Žítkové. Všem přejeme hodně zdraví, a to přejí Drahozalovi, Kospertovi, Michal Matyáš, Iva Kobeláková, Míla Žáková, Marcela Ružičková, Boža Třešňáková a Hana Poláková. A dodatečně gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy. Řenky.

Budvarka s písní Máničko moje, teď Vejvodova kapela s písní Ty to víš. A písničku pro radost a dobrou náladu posíláme Aničkám, Marušce a Zdeňkovi do Nymburka, Procházkovým, Pečinkovým, Novotným, Jadrným, Verunce do Rakovníka a Janinkám. Napsali Libuše a Vendy.

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Písničky na přání.
1: Stále vám dělají na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy společnost Písničky na přání. Další, potkal jsem dívča a píšete mi hezký podvečer všem písničkou, posílám přátelům dechovky. Myslím na Janičku se Zdendou, Libušku s Vendy, Liběnku s Vandou, Zdeničku s Jirkou a přeji, aby jim vyšlo to, na co myslí, napsala Jindra.

Jak zní další přání? Hned dvě mám pro jednu píseň. Hezký podvečer Iveto vám i všem posluchačům. Když zazní dechovka, je dobře u srdíčka, tak ať potěší Aničku a Radka, Květušku s Romanem, Liběnku s Fandou, Aničku z Kutné Hory, Jarušku z Kladna a Marušku z Malče. Krásný večer, mějte se všichni pěkně a užívejte si, to přejí dvě Jarmily. Píšete mi dál příjemný podvečer s písní Kapelopolku Hrej, přeji manželům Jadrným, Novotným, Pečínkovým, Ptáčkovým, Procházkovým, Vápeníkovým a Daně Pražákové, napsala Anička z Kutné Hory. Tak tedy hrajeme.

0: Písničky na přání.
1: A my hrajeme dál na vaše přání. Pro příjemný podvečer posílám hudební pozdrav manželům Jadrným, Procházkovým, Vápeníkovým, Novotným, Romanovi s rodinou, bratrům Podneckým i těm, kterým nemá kdo dát zahrát, napsala nám babi Jarka.

Tak to byla píseň Láska maminky, dáme si hned další. Podzim klepe na dveře, den se krátí a nálada. Ta také nic moc, protože tato doba zároveň i upozorňuje nás v letech, že přišel i náš podzim. Ještě, že tiskneme podané přátelské ruce, chápajícího karlínského studia a věrných kamarádů. Milé Janinky Podstrání, naše věrné a spolehlivé opory i v době nepohody, díky za vaše včerejší optimistické tango. Za dechovková povzbuzení děkujeme také Liběnce s Vandou, Perknerovým a Kudrnkovým. Všichni jste nám vrátili ty nejkrásnější vzpomínky na dobu štěstí z upřímného přátelství, dobu, kdy nás spojoval duch nesmrtelné dechové muziky. S vděčností vzpomínáme Janička a Zdeněk z Rakovníka.

Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Písničky na přání.
1: Jsou tu stále ještě písničky na vaše přání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy za Květuškou, Romanem a Jirkou, ať zaletí píseň Červeno-bílý a potěší i Janičku se Zdendou v Rakovníku a Zdeničku s Jirkou ve Svoru i ostatní dechovkáře, napsala Světla.

A já mám před sebou poslední vaše přání, zní následovně. Paní Iveto, děkujeme všem milým posluchačům za přání a písničky, které nám poslali k výročí naší svatby. Ještě prosím zahrajte Aničce Pikuljakové, Drahušce Jarmelkám, Jindřišce Klauzové, Květě s Romanem a Jirkou, Libušce Svendy, Procházkovým, Pečinkovým a Stáně s Alenkou. Všechny srdečně zdraví Anička a Radek z Úpice. Hudební kavárna Pavla Vítka po 18. hodině po zprávách, které pro vás chystá Žofie Nováčková. Tak mějte krásný zbytek neděle a zítra naslyšenou.

Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá. Tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Hasiči předali majiteli halu v Rynholci, kterou v pátek zachvátil požár. Dobrovolníci se dnes zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. Zítra se ochladí, naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči dnes předali majiteli průmyslovou halu na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku, kterou v pátek zachvátil požár a způsobil škodu asi 400 milionů korun. Majitel má nařízený dohled do pondělního dopoledne. Vyšetřování příčiny požáru stále pokračuje. Hořet začalo v pátek před 16. hodinou a vyhlášený byl třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Pod kontrolu se hasičům podařilo dostat oheň ještě před půlnocí a v noci už platil základní poplachový stupeň. Ředitelství silnic a dálnic pokračuje ve výkupech pozemků pod budoucí severozápadní části Pražského okruhu. V úseku z Ruzyně do Suchdola zatím získalo asi 70% parcel mimo městskou část Suchdol. V navazujícím úseku do Březeně vsi získalo zhruba 20% pozemků, říká Michal Hrdlička, vedoucí úseku výstavby dálnic D0 a D5 z ředitelství silnic a dálnic.
2: Na obou těchto stavbách už jsme jasně za výkupy utratili více než 1 miliardu. Realizaci plánujeme zahájit ve čtvrtém kvartálu roku 2028 s provozněním té stavby do konce roku 2031.
1: Na více než 600 místech po celé zemi vyrazili dnes lidé uklízet ulice nebo přírodu. Zapojili se tak do tradiční akce s názvem Ukliďme Česko. Úklid zorganizovali taky místní sokolové v Duchcově na Teplicku.
3: Jana Pangerlová z Duchcovského Sokola rozdává pracovní rukavice a pytle na odpadky.
4: Iniciativa Ukliďme Česko je takovou ukázkou společné chuti udělat něco dobrého.
3: Sokolové převzali štafetu od Jany Kopecké, která se organizaci akce Ukliďme Duchcov věnovala 10 let.
5: Jsem takovej ten zelený nadšenec a takže já to podporuju.
3: V Ústeckém kraji se do dobrovolnického úklidu svého okolí zapojila 60 míst. Z Duchcov Jana Vytázková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté posledního Zlína získali v 9. kole šance ligy první bod v sezóně, když remizovali v Jablonci 1-1. Sparta zvítězila na hřišti Olomouce 3-0 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Zápas mezi vedoucí Slávií a Viktorií Plzeň začal před malou chvílí.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá, převážně velká oblačnost a zejména v severovýchodní polovině kraje se postupně místy vyskytnou i přehánky. Nejvyšší teploty budou 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: D10 ve směru z Turnova do Prahy už je průjezdná. Následky nehody za Radonicemi už se podařilo odklidit. Opět se projíždí oběma pruhy. I na D1 z Brna do Prahy se nesouvislá fronta ke Šmejkalce krátí. Aktuálně se poprvé brzdí mezi Divišovem a Sázavou zhruba na 39. kilometru. Do místa zúžení na 25. kilometru naberete cirka 20 minut navíc. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy se ještě chvílemi zpomaluje před omezením mezi Pečkami a Sackou. Hustší provoz sledujeme od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hudební kavárna Pavla Vítka.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
6: Můj dnešní host přijel z Mladé Boleslavy, konkrétně z tamního divadla, kde hraje, režíruje a také šéfuje. Za malou chvíli přivítáme Petra Mikesku, abychom všechny jeho profese podrobně rozebrali. Nachystanou mám ale nejenom spoustu otázek, servírovat budu i řadu pěkných písniček. První z nich je tady a doufám, že i díky ní strávíte spolu se mnou a s naším hostem příjemnou následující hodinu.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav, Petr Mikeska. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste přišel, že jste si udělal čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: No, to já jsem vás pozval velice rád sem k nám, protože já jsem u vás v divadle před časem byl na velice krásném představení, jmenovala se Kráska.
1: Kráska na scéně.
0: Kráska na scéně, ano, s Danem Bambasem, který mě tenkrát pozval. Tuším, že za tu roli dostal Itálii.
1: Ano.
0: Musím říct, že jsem z toho byl velmi mile překvapen. Nemyslím v tom slova smyslu, že bych čekal, že v Boleslavi se nedělá dobré divadlo, ta scéna má a vydobila si, myslím, svoje pevné místo, ale opravdu to bylo velmi inspirující a moc rád na to vzpomínám.
1: My taky hráli jsme to poměrně dlouho, což u takovéhoto typu hry nebývá úplně běžné, ale opravdu jsme dosáhli mnoha desítek repríz, dokonce i po celé republice, takže to bylo fajn.
0: Vy jste si vlastně odskočil sem k nám do studia ze zkoušení. Vlastně za pár týdnů vás čeká premiéra hry Sugar. Mě by zajímalo, v jaké roli vás uvidíme,

0: velký muzikál, který jsme společně dělali, byl Kabaret. Já na to mám vzpomínky velmi intenzivní právě z důvodu té hudby, která prostě, tam bylo 11 muzikantů a když spustili, tak ač interpret, tak jsem měl husí kůži. Takže děláme tu Sugar, která je samozřejmě známý příběh. Já jsem moc zvědavý, jak se herečka hrající Marilyn Monroe s tím vyrovná, protože bude srovnávaná.
1: No to bude.
0: Samozřejmě. Já jsem teď viděl ten film a musím říct, že navzdory tomu, že je mu tolik let, natočen byl v roce 59, tak je absolutně současný.
1: Je?
0: Ten žánr, ten styl humoru a já jsem byl velmi překvapený, jak Marilyn Monroe je dobrá herečka. Jako oni jsou prostě různý takový ty povídačky, tak já jsem jí to prostě sežral úplně i s navijákem a ty dva chlapi jsou skvělí.
1: No tak to je, ono to je geniálně obsazený. A ještě byste pořád nezodpověděl, v jaké roli
0: jo,
1: uvidíme vás.
0: Tak já tam hraju Osgooda Fieldinga, což je ten milionář.
1: Aha.
0: To je ten, co vyhlídne si Daphne, což je jeden z těch pánů. V jedním písnici já zpívám text o sobě. Méďa Béďa to má hrozně rád. A prosím, přejte nám nezbedným staříkům. Takže tam jsem si říkal, že jsem se definitivně přehrál. Má tam krásný písničky. Musím teda říct, že ty kluci se hlavně nadřou. Já tam tak jako občas propluju, mám hezkou píseň a zase zapluju.
1: Ano.
0: Takže taková ta muzikálová řehole je tentokrát na jiných. Vlastně i teď, co tady sedím, tak oni mají tepláčky a pěkně držou.
1: Zkouší. A kdy to bude doskoušeno? Kdy to bude
0: před publikum? Bude v druhé půlce října. Režisérem je Jaroslav Slánský.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Jirka dozněla, proti mě sedí stále můj dnešní host Petr Mikeska, herec a režisér a také umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav. Petře, mě by zajímalo, co se ve vás děje, když dostanete postavu, která, a to se může stát, která vám zpočátku není vůbec sympatická.
1: To je nejlepší. Moje zkušenost, která už vlastně je docela bohatá, mi potvrdila, že to, co člověk jako žije, to, co je, to, čemu tak hrozně moc rozumí, tak v tom obvykle nebývá dobrý, protože nemá nad tím nadhled. Já vždycky říkám, že herec musí být nejen uvnitř, ale zároveň musí být architektem svého výkonu. Každou vteřinu musí vědět, co dělá, musí to dělat naprosto záměrně a přitom být spontánní, to je ta rozpolcenost této profese. A několikrát jsem se překvapil, že postava, která mi byla velmi vzdálená, tak jsem pro ní ve výsledku našel takový pochopení a tak mě bavila, že vlastně jsem hrozně rád, když na začátku ani nevím, jak vlastně ten člověk chodí, jak mluví, jak se směje, nebo když opravdu začínám z bodu nula.
0: Že si ho vlastně modelujete takhle.
1: No. A nacházím taky nový svoje varianty.
0: A jste ten typ herce, který třeba na to jde zevnitř, nebo na to jdete třeba vnějškově, že si řeknete, jak třeba ta postava asi chodila, jaký měla gesta, jestli třeba pro ní je něco, co vám i pomůže pro toho diváka dokreslit, myslím, pohybově, nebo...
1: Já myslím, že každý herec potvrdí, že to kombinuje. Dokonce někde vyzkoumali, že když vyjde obsazení v divadle a ten herec je u nástěnky, přečte si, že hraje Hamleta, tak první krok, který od nástěnky udělá, tak udělá jako Hamlet.
0: To je hezký.
1: Inspirace je vlastně všude, proto myslím, že je pro herce tak strašně důležitý číst knihy, chodit do kina, na výstavy, poslouchat hudbu, protože ta inspirace vlastně chodí permanentně, proto my nemáme pracovní dobu. Měli bychom tomu být otevření pořád. Ale já třeba hrozně rád jezdím metrem a především na dlouhých stanicích, kde vidím ty lidi na těch eskalátorech protijedoucí. Tak mě hrozně baví si jako domýšlet, co zrovna jako se jim děje, nebo jaký žijou ten příběh. Nikdy se to nedozvím, ale právě z toho, jak se tvářejí, nebo když se s někým bavějí, můžu jako to podrobovat té analýze a případně třeba potom použít.
0: A stává se vám právě, že si zase obráceně z nějaké postavy odnesete něco, myslím, do vlastního života?
1: No, bohužel se i tohle stává. Mně se to teda několikrát stalo především u nesnesitelných postav, že mi to v okolí začalo říkat, že jsem nesnesitelný.
0: Že se jako začal podobat
1: třeba,
0: tý postavy.
1: No, když jsme hráli Evžena Onegina a já jsem hrál Evžena Onegina, což je poměrně hodně arrogantní postava. Mně je teda sympatický, protože prostě je to výjimečný člověk, ale to, jak je přehlíživý k tomu svému okolí. A pak mi začali lidi říkat, že můžu opustit postavu, že můžu být taky na lidi trochu víc milej. No, dalo to práci.
0: A je něco, co vás jako herce třeba na jevišti dokáže i dnes po všech těch zkušenostech rozhodit?
1: Ježišmarja, to je milion věcí. Na té profesi vlastně i skvělý, i hrozný to, že můžete dělat, kolik let chcete.
0: Ano.
1: A stejně nic jako neumíte. Máte nějakou zkušenost, ale já dokážu rozložit i sám sebe. Jako, to nemusí být ani kolega, že mi neřekne repliku nebo nepřijde na výstup. Úplně nepochopitelná blbost. Nebo, to určitě znáte, si člověk udělá takový jako znamínko, že má blok.
0: Jo, to se může stát, ano. Ano.
1: Třeba zrovna včera jsme hráli představení, který u nás dělala Adela Stodolová o Adině Mandlový. A já prostě tam mám v jedné písničce úplně na jednoduchým slovíčku blok. Já se začnu minutu předtím brutálně potit.
0: To znám.
1: Teď samozřejmě, jakmile začínáte mít ten mrtvolný pot, tak víte, že to není dobrý. Tu chvíli máme nakročeno k tomu, že to fakt zapomenete. Takže umím rozkládat sám sebe dokonale. Hudební kavárna.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Herec a režisér a také umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je mým dnešním hostem. Pojďme teda teď o to herectví tomu režisérovi.
1: Já velmi často dostávám otázku, co teda jako chci víc dělat. Mm-hmm. Ale ono má svoje obojí, veliký výhody a veliký nevýhody. Být hercem je velmi nesvobodné povolání.
0: Ano.
1: Protože musíte být ve správném místě, potkat ty správný lidi, vy musíte být ve správné kondici, můžete dostat i tu skvělou roli, ale něco tam může nezapadnout, nebo dokonce všechno vypadá dobře a stejně se to může nepovést, ale naopak, když se to povede a vy tam vlezete, tak v těch 7 už vás nikdo o tam tu nedostane a v tu chvíli to začne být nejsvobodnější povolání. Naopak ten režisér, no. Já říkám, že to je malíř nebo sochař. Spíš malíř, protože to divadlo má ty portály, má ten rámeček a mně přijde fascinující, že já můžu si něco stvořit v hlavě, vymyslet si na základě samozřejmě nějakého textu, co bych jako chtěl sdělit, pak teda musím přesvědčit tu hromadu lidí, aby do toho se mnou šli, ale vlastně výsledný dílo, já jsem tím autorem, kdo vedl ty hlavní tahy štětce.
0: Ano.
1: To je skvělý, jenomže samozřejmě v tom nejsem sám, no tak to výsledný dílo taky nemusí zase sednout a to je ta nevýhoda téhle profese, protože co já můžu dělat na premiéře a na dalších reprízách, já můžu povstat a křičet, takhle jsem to nechtěl.
0: jasně.
1: Už to moje není. Já pak, když jezdím třeba na dozory, nebo občas se jedu podívat, nebo tu hru takzvaně oprášit, tak říkám, že jsem jak sociální pracovník, který chodí dohlížet, jestli to dítě dobře oblíkají, dobře živě, jestli chodí do školy, ale to je všecko. Samozřejmě to divadlo, který mě nejvíc oslovuje, je, kde hlavním činitelem je ten herec. Mm-hmm. Není to nic výtvarného, není to hudba. Prostě tyhle všechny složky chci, aby sloužily tomu herci. A já to přirovnávám k tomu, jako když stavíte barák. Mm-hmm. Každý dá jednu cihlu a stavíme dál. A když postavíme základový zdi, tak teprve jdeme na další část. A je to ideální, protože já taky tím, že herec to musí absolutně ten moji interpretaci, můj nápad vzít za svůj. A mnohdy se stane, že třeba herec přijde s něčím lepším.
0: No právě, a necháváte mu jako režisér třeba úplnou volnost, nebo potřebujete mít ty věci přesně pod kontrolou v rámci toho svého schématu? Víte, já si to
1: myslím,
0: nedovedu představit.
1: Myslím, že ideální je dát mantinely. Mm-hmm. Vědět, odkud kam, dát herci svobodu, aby tvořil. To je to důležitý slovíčko, že musí být tvořivý, aby nebyl splňovatel. Já zároveň musím hlídat, že pořád jsme v tom obraze, v tom žánru, v tom sdělení, který já chci sdělit, ale posouváme se spolu. A v těch mantinelech ten herec má nekonečnou svobodu. Nejen, že ji může využít, on ji musí využít. Protože jakmile to nevezme za svý, no tak z toho živýho umění není živý umění. Mm. A on je ten, kdo to každý večer bude sdělovat a přenášet tomu divákovi. A i on bude každý den v jiný kondici. Takže si nemyslím, že tvořivost znamená, že jednou přijdu zleva, jednou zprava. Ale že jsem každý den trošičku jako jinak nastavený. Taky různý role vyžadou různou přípravu. Já když vím, že hraju prostě složitou roli, tak já už se s tím trošičku jako musím vzbudit. Ne, že celý den někde trpím, nebo se soustředím, protože večer jsem k nepoužití.
0: Ale vylaďujete se
1: ale
0: na to.
1: Ale vím, že mě něco takového jako čeká večer. Když je to konverzačka, která naopak musí frčet, tak já si prostě musím udělat ten den, jakože trošku pocitově popijím prosecco.

0: herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je mým dnešním hostem. Petře, vy jste rodák z Prahy. V pražských divadlech jste toho dost odehrál, ale do angažmá jste šel nejdřív vlastně v Mostě.
1: Ano, a to pak, víte, jo.
0: Ano. A pak v Mladé Boleslavi. Já vím, že dřív to bylo ta běžná praxe, že se chodilo vyhrát se na oblast a pak se vracelo teda na ty pražské scény, ale čím je takzvaná oblast pro vás jiná? A nesetkal jste se třeba někdy s předsudky vůči divadelním scénám mimo pražským?
1: Já teda jenom doplním, já jsem ještě byl po Mostě v Chebu. Mm-hmm. 2 roky, což je docela dlouho,
0: jo,
1: a Cheb
0: jo.
1: Je daleko.
0: Ano.
1: Ono se vždycky říká, že to angažma, buď po 2 letech člověk tam musí zakotvit, nebo to opustit. Ta oblast má jednu strašlivou výhodu.
0: A to?
1: Já se tam dostanu, jako mladý herec, jsem se dostal k takovým úkolům, který bych v Praze prostě nehrál, protože tady by to hráli starší, zkušenější herci nebo známější herci a na té oblasti jsem vždycky jako trošku předbíhal ten čas. A to, že se říká, že se herec takzvaně vyhraje, to znamená získá tu zkušenost, taky se přestane třeba bát, obávat, no tak někdy se něco nepovede, anebo naopak třeba překvapivě povede, taky tam obvykle jde z role do role. Takže je to takový jako navázání té školy. A ideální, když ten mladý herec nemá mezi tím nějaký propasti. Já upřímně si nemyslím, že když dneska mladí herci začnou hrát v seriálech, tak už jenom na té oblasti se prostě naučíte to řemeslo.
0: Ano.
1: Já jsem takhle přišel do Mostu, což je vlastně snad vedle Zlína největší jeviště, když se otevře, oni mají 2 jeviště, když se otevře i to zadní. Já jsem neměl ve škole problém s hlasovou výchovou, protože jsme to dělali v místnosti, která není větší než tohle studio. No jenom, že pak jsem stál na tom v obrovském mosteckém jevišti a režisér mi říká, já ti nerozumím. Takže jsem se ukřik, protože jsem najednou nevěděl, jak to mám udělat a velmi rychle jsem si musel vzpomenout na to, jak se to vlastně má dělat a umět to aplikovat i na veliký prostor.
0: A řekněte mi, je třeba v Mladé Boleslavi jiné publikum než v Praze?
1: Je v každém městě. Je jiný publikum. Já shodou okolností mám spolužáka z Gimplu, který je umělecký šéf v Chebu, což je vlastně strašná náhoda. My jsme spolu chodili do třídy na Gimplu. A já mu vždycky říkám, že obdivuju tu odvahu, s jakou on nasazuje tituly, protože to, co on si tam prosadí,
0: ano,
1: to já bych nemohl. Jo. Takže třeba Boleslav, oni tam lidi chodí hezky v oblečení. Mají jakoby pocit opravdu té události, ale zároveň to sebou nese i tu druhou odvrácenou tvář, že to měšťanský divadlo.
0: Rozumím, ano.
1: Je trošku i v tom přijetí například ruské dramatiky, protože tam bývala kdysi sovětská posádka a to tam je jako problém. Takže Puškin je fajn, Gogol přijímanej, Čechov je tak jako na rozhraní a když jsme uvedli Erdmana, mimochodem to je autor Mrazíka, ty pohádky filmový.
0: Ano, ano.
1: A on napsal skvělou hru Sebevrah, která je velmi kritická, ale je to velká zábava, psal to rovnou do šuplíku, věděl, že mu to Stalin prostě zatrhne. No, tak to v té Boleslavi byla revoluce. To bylo zajímavé, nikdo nám nevytýkal uměleckou hodnotu nebo to, jak to bylo vytvoření, jak herci hrajou, ale to o čem.
0: Aha.
1: A když jsme pak dělali Miláčka od Maupassanta, tak to bylo v pořádku, protože to byl ten francouzský Couillon.
0: Jo,
1: jasně. A já jsem říkal, ale teď je to strašně povrchní. Teď ten bonbon je úplně stejně prohnilej, jenom ten v Miláčkovi je krásně zabalený. Takže ano, musí se ke každému městu přistupovat trochu jinak, nehledě na to, že my jsme Mladé Boleslavi městské divadlo, to znamená tenhle ten dům je tam jeden. V Praze za jeden večer můžete navštívit tolik představení, nevím jestli kolik dalších měst na světě to takhle má. A v tu chvíli se můžete trošku orientovat na něco, protože já když půjdu do tohoto konkrétního divadla v Praze, tak vím, co asi můžu čekat. Když to u nás je velmi náročné, že my musíme umět pokrýt diváckou obec od malých dětí, co sotva začnou chodit,
0: ano,
1: až po nejstarší seniory. A to je teda velký sudoku.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Herec a režisér, umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav Petr Mikeska je pořádným dnešním hostem a už jsme vlastně všechny ty profese, které jsem teď jmenoval, divákům přiblížili ve vašem případě, ale teď ještě by mě zajímalo třeba, jak teda někdo, kdo je šéf umělecký, kdo hraje, kdo režíruje, jak ten někdo tráví volný čas?
1: Já miluji vaření.
0: Opravdu?
1: Já prostě, kdybych se mohl znova narodit, tak jsem kuchař.
0: A co vás baví třeba vařit?
1: Já na to jdu hrozně vědecky.
0: Jak to?
1: Vařím nebo tak, aby to bylo strašně jako dobrý, aby to bylo jednoduchý, rychlý na přípravu a zároveň, aby to bylo zdravý. Takže já sedím, koukám na ty makra, aby byly bílkoviny, uhlohydráty.
0: Jo, vy na to jdete až takhle vědecky.
1: Až takhle, já sedím u počítače. Je to trochu moje laboratoř a obrovský koníček. A co další? A to s tím souvisí. Miluju, tak je léto, je to moje nejoblíbenější roční období a já ho netrávím v Čechách, protože prostě ta služba tomu divadlu tady je náročný 10 měsíců opravdu.
0: Rozumím, ano.
1: Nemáme možnost nějakého volna nebo tak. Nahoru jet nemůžeme kvůli zlomeným nohám a jiným končetinám. Takže já to tady balím a jedu, říkám, do svého druhého domova.
0: A to je
1: ostrov Tasos v Řecku. Já říkám, že jsem tam, pravděpodobně jsou-li minulé životy, tak jsem v jednom z životů, dokonce si myslím, že jsem žil za Perikla, dělal jsem herce, tak nějak se vracím domů.
0: Aha.
1: Dokonce až tak daleko, že já jsem tam chodil určitý období do školy, naučil jsem se novořecky, pak jsem tam vždycky v létě pracoval jako delegát, průvodce, což se nedá dělat moc dlouho, to je strašně náročná práce, práce s lidma.
0: Ano, to chce prostě hodně trpělivosti.
1: Nebyl jsem schopný 10 měsíců být v divadle a potom 2 měsíce být delegátem. No a nakonec jsem si tam udělal takový vazby, pronikl jsem do jejich kultury, že se vždycky na 2 měsíce nebo třeba na 6 týdnů stávám Řekem. Což je fakt zajímavý, že i v tom
0: se jiným všudy.
1: Se vším všudy. Chodím hlavně bos, mám 2 kraťasy, jsem špinavej, každý den část dne trávím v moři.
0: Pijete uzu?
1: Uzu nepiju. No.
0: A recinu?
1: No. Já nevím, jestli se to hodí, ale možná je to zajímavý, protože mi recina velmi chutnala, to je pryskyřiční víno.
0: No ano.
1: Já jsem dokonce objevil, jak vařím, tak jsem začal dělat takzvané receko, což je proseko z reciny.
0: Ale
1: jsem tam narval bubliny ze Soda Streamu, což se asi nemá, ale bylo to moc dobrý.
0: Jo, to věřím.
1: No a pak, když jsem šel tady na měření k lékařce, tak mi řekla, že můj viscerální tuk, což je tuk, který není vidět, je na velkém vzestupu a jestli jsem něco změnil ve svém životním stylu, nepřiznal jsem to, že,
0: ano, ano.
1: Že to léto letělo receko. Tam jsem se rozhodl, že to jako zapíchnu a že to Řecko si užiju i bez toho, takže já nepiju. Ale to vůbec nic nemění na tom, že umím žít ještě jiný život, což je skvělý. Ten jazyk způsobí to, že já třeba v češtině takový nejsem a v řečtině. Já jsem hlučnej. Já dělám.
0: Jakože se změníte, ano, i v chování.
1: No, protože ten jazyk to vyžaduje.
0: Aha.
1: Já třeba hrozně gestikuluju. A když pak přijede někdo z Čech, kdo mě takhle nezná, tak fakt kouká, co jsem vlastně zač. No, takže tohle je můj velký takový letní koníček.
0: A ještě mi řekněte, když třeba vyrážíte, já nevím, na film, do kina, dokážete se na ten film dívat jako obyčejný divák, nebo se ve vás probouzí nějaký režijní?
1: Na film ano. Jo,
0: nebo herecké třeba?
1: To můžu jenom říkat, jo, to je hezká role, to bych chtěl hrát, nebo protože film je tak jiný médium, že já jsem vlastně v tomhle hrozně jako jednoduchý. Když to je, jako má dobrý příběh nebo způsob vyprávění, tak já se nechám strhnout. Já teda mám ještě takovou guilty pleasure a to jsou žraloci, jo. Takže já musím vidět
0: žraloci?
1: No, všechny, ale ne Bčkový, Cčkový, jako Zetkový horory, úplně jako, když je tam žralok, tak to musím vidět. Nějak mě to jako fascinuje. Bohužel teď už začali dělat taky to, že to je hodně jako digitální,
0: ano, to
1: už mě trochu jako zklamává. Já i na Damu, když jsem chtěl udělat nějakou jako revoltu, tak si pamatuju, že jsem četl Pod lavicí čelisti.
2: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: herec, režisér a umělecký šéf Městského divadla Mladá Boleslav. Ještě chvilku bude mým hostem Petr Mikeska a já bych se teď vlastně asi měl zeptat, jaké máte plány divadelní?
1: Jednak teda musím posluchačům říct, ať se přijdou podívat, jestli tam nebyli, protože Boleslavské divadlo je jedno z nejkrásnějších divadel. Je to čistá secese.
0: Ano.
1: Stejně hezký je třeba Znojemské divadlo, který je ještě zmenšenina. To vypadá jak pro panenky. Ale to je daleko, tak přijďte k nám. My letos se snažíme o to, abychom, jak jsem říkal, uspokojili i toho našeho diváka běžného. My máme pořád i v dnešní době systém předplatného. Máme opravdu mnoho předplatitelů, za což jsme rádi, protože to už dneska tak běžný nebývá. Takže to, co nabídneme, ano, to je ta Sugar, což prostě krásný příběh, skvělá muzika v živém provedení. No a protože se snažíme, aby divadlo jako bylo živým uměním a abychom nevytahovali pořád jenom nějaký muzejní kousky, tak máme i hodně autorských věcí. Ten další titul, který bude zimní před Vánocemi, tak režisér Filip Nukols bude režírovat hru, kterou napsal Tomáš Syrovátka o Karolíně Světlý, protože to není daleko od Boleslavy. Není to přímo o ní, je to ona lomeno příběhy postav, které vystupují v jejich dílech. Tak se to jako vždycky láme z toho skutečného života do toho života napsaného románového. Pak budeme dělat další autorskou hru. Pohostinsky k nám přijede Daniela Špinar a udělá svoji hru, kterou napsala Královny. Ty Královny jsou Alžběta a myslím, že Daniela napsala skvělou, velmi současnou hru, která otvírá spoustu témat. Pak děláme komedii Woodyho Allena, která byla dlouho zakázaná, protože údajně se mu nelíbila nějaká inscenace někde v Maďarsku nebo co a on uvalil na Evropu embargo a prostě se to nesmělo hrát, teď se to povolilo, takže my to budeme dělat a jsou to výstřely na Broadway.
0: Je no jistě, to je známý titul.
1: Hra, která spojuje divadelní svět a svět mafie. A ne, jak to dopadá, když mafián je talentovaným dramatikem. Pak děláme na Mladé scéně, kterou speciálně vytváříme pro mladé publikum, hru, kterou napsala režisérka Eliška Balok, a jmenuje se Festival Monster a na závěr režisérka Diana Šoltýsová dělá svoji vlastní dramatizaci románu Květy Legátové Želary.
0: Tak já, když vás tak poslouchám, tak já myslím, že každý, kdo aspoň trochu má divadlo rád, tak si ve vašem repertoáru v Mladé Boleslavi vlastně najde to svoje, ten svůj titul. Já bych vám, Petře, přál hodně spokojených diváků a hodně krásných zážitků na jevišti.
1: Děkuju a budeme moc rádi, když ty zážitky budete sdílet s námi.
0: Milí posluchači, tak to bylo pro dnešek už všechno. Mým dnešním hostem byl Petr Mikeska, režisér, herec a také šéf Mladoboleslavského divadla. A Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden ve stejnou dobu.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Počet případů vloupání v Evropské unii za 10 let klesl o víc než třetinu, vyplývá z údajů Eurostatu. Praha 3 chce upravovat veřejný prostor podle průzkumu s žáky a studenty. Zítra se ochladí, naměříme nejvíc 14 až 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Za toto období klesl počet incidentů o 35%, tedy víc než o třetinu.
2: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Mladí lidé v Praze 3 tráví nejraději volný čas v parcích a na náměstí. Městská část to zjistila v průzkumu s téměř 14 žáky a studenty. Radnice proto plánuje úpravy veřejného prostoru. Například v Táborické ulici chce vybudovat komunitní prostor pro mládež, říká mluvčí 3. městské části Petr Habáň.
3: Městská část letošním roce navíc oživí okolí mezi Krynovkou a Cyklosteckou poblíž Příbynické ulice, kde zřídí tzv. Pumptrack, což je uzavřený okruh pro jízdu na kole a na koloběžce. Ten by měl být zprovozněn už na přelomu září a října.
0: Schody vedoucí lesem na hrad Kokořín na Mělnicku jsou uzavřené. Kvůli špatnému technickému stavu je muselo uzavřít vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Vedou jako zkratka z parkoviště v Podhradí. Na hrad musí lidé dojít pěšky po silnici.
4: Hrad z roku 1320 je i tak nadále přístupný. Z parkoviště je možné pokračovat na hrad po silnici, kudy vede i modrá turistická značka, a před uzavřenými schody pokračovat dál po silnici. Z ní se pak dá dostat až k hlavní bráně hradu. Z Kokořínska Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Slávie hrají v 9. kole šance ligy proti Plzni zatím 0-0. V dalších dnešních utkáních Sparta zvítězila v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně převládne proměnlivá, převážně velká oblačnost a nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D10 z Turnova do Prahy před Starou Boleslaví se rozjíždí poslední zbytky kolony kvůli dřívější nehodě. Zpomaluje se za Hlavencem na 16. kilometru a zdržení je kolem 10 minut. A na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy u Chlumce na 63. kilometru už se po nehodě pomalu projíždí. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti, protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude'a Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude'a Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tedy do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o ně zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tedy jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis L'État moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánku Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.
2: Svátek Sukot oslavíme, naše suka je velká dost, každého tu přivítá.

0: jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy Poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
1: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Neut Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, jsem trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali takhle do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Backback Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, na shledanou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Václav Neut Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a půl žičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noit Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a Malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hej Lala je právě tady.

0: Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha. A také 1 vítězství. Děti jsou také lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.
1: Léto.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny tři novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr.

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, 4x 5. a 2x 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny 4 tenoři. 4 tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám? Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: Tečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebřík.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru dvě auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám, jo. To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
1: Krát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fidewa.
0: Fakt, to já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fidewu, že jo. Na fidewu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidewy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležité, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok. Užijte si s námi narozeninový

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru z citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase zcvrkávalo při pečení.

0: Že klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočnout chvíli a pak ho zpracovat.
1: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
0: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
0: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
1: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
0: havířský.
1: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
0: Barvě.
1: Fakt, jo.
0: To bude černý.
1: Dobře. Černý jak bota to kakao.
0: Jako uhlí z Ostravy.
1: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
0: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
1: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
0: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
1: Na kamarády.
0: Tak, teď to přeneseme do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
0: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
1: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
0: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam šloutky.
0: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
0: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: Ano.
0: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
1: Jo, takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
0: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
0: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
0: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
0: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne.
0: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
1: Budu stávat ve tři, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
0: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
1: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
0: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
0: den.
1: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jako, že to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
0: Každopádně může to udělat, najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
1: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
0: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
1: Co bude dělat?
0: Ivan, chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácně, ale takových kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako... Hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na záchodě, nebo
2: posteli?
1: Spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn volnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve Starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve Starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstují. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. Počasí. Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že? Je to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
4: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby! Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě, že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Řekněte a...
2: Aha.
3: A... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co, pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva.

0: natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
1: Takže se na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
2: Ještě jednou asi, že jo?
3: Ještě.
2: Pokračuj.
1: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takrima vypadá Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
0: aby slidně. Aby si se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. Ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Sajdla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špenát.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu.

0: Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti.
1: Správně, excelence.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neúhodné, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, tak to šoukne. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kaj.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně.
6: Ano.
7: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajste, soudru, že je. Zajste.
5: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To nám...
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano.
2: Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano. Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá.
3: Jo.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: Jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka. Já vím, kašlete,
3: no.
2: Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ibe. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétyové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát? Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelino.
2: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
2: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoc.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províct to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, pozor.
5: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ 6653 /4. Ano, ano, ano, ano, 6653 /4. Prosím.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
5: Račte. Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Hey. Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi z tohle, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíte? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívejte, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
2: Neslýcháno.
5: Opravdický anděl.
6: No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no.
4: Přišel jste dveřmi. Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
7: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladý.
7: No jo, to jste si tím jistý? Mladý, no tak dobře, no tak mladý, ale plodný, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, je to nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
7: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
7: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
7: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
7: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou.
4: Vidíte?
7: Ale já si snad kvůli vás jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého, či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se, doufám, dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, kteří to budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, protože bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženicha k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bych se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře. Tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, který potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec si vzal do tu Lesnou, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a on byl svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Aha.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a pchár mě říkal, nebudeš, ne, to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda ve 20. myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky. A on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. S Nepchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říká, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem... A já jsem byla hubená. Tak ona si ke mně přišla sednout. Já jsem nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala. A ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuji za vaši upřímnost, děkuji za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, senzační lidé, kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. Do jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. A pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak tak. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila, opak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračila.

0: nám nebola a ja říkám, ne, děda u nás není. A ja říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl je dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Klnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mez, že si odpočine a seba si ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic, tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
1: Vlastino.
0: A pozdravuju, prosím vás, Pepína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci Čila už, a potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pane Apičančík. Děkuji vám.
1: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dál.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a vzala si, jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrnej, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě, on nejdřív se vyučil, pak vyštudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když, jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Hmm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilko.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude dřív on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuju moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela po zdi a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů. Za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný a když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka, vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on, jako dědeček s ní, rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy. Opravdu byla ležící, když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce a manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona, prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
0: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
1: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
0: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýni nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já šestinásobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Ema Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyní, no měl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: Já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: se... Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedalta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena. Jo, že
0: naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic, za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz/Linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic a jako svadební cestu jsme měli výbornou na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s Chanem se dalo dost jako těžko jak domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitoval někde, že můžeme si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký hřidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystaný, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelíne, že si postavu na zahradě, já jsem včelaril, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že bych chtěla ten skleník, no tak to jsem použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z Míšťatu, co jsem měl, potom jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale bála, když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma a další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančik, přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 7318900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém? A
1: já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchýně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní.
1: A nikdy mě...
0: To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být, samozřejmě, že měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naštla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození a tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc a nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku. Takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost. Ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. Hmm. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to dopadlo, že zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Aneško, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si nikdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý,

0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bombonieru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. Hmm. 26. září to Borečku bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všecko dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému, po člověku, který byl pro mě nejnej, to ne, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všecko by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, bereme ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 30 minut, pan doktor za 30 minut přišel. Mezi tím teda já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nehty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a běž. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední.

0: poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jedno střecho, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svého domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4-5leté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient. Byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
1: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
0: Borečku,
1: vašemu
0: Borečku,
1: manželovi pochopitelně mě... taky.
0: Borečku, můžu mít jedno přání?
1: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
0: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
1: Děkuji.
0: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem Borečku už skončila do té 80 jak maminka vaše.
1: Vyřídím, už, zítra za ní jdu.
0: Ta měla někdy v květnu, že?
1: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
0: A kolikátýho?
1: 17.
0: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila. A Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně. Krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
1: Já si to přeju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako jo.
0: Mm-hmm. Čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra?
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkám kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Ale tak oni už jsou, to má, už mají všichni děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako... takže jste tchán vy?
1: No, tak mě to nějak nedošlo.
0: Jo. No, ano,
1: my jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo. Tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju. No, tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hinka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hinku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je připraven, nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem mi samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání. A je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl, proč. Protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým. No. A přitom to byl fantastický člověk. Tak, jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky. A byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj. hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
0: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Noční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
0: Díky.
1: A někdy zase na tu Noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
0: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Jak jsem říkal, je to ta štěstí ocasá kočka.
0: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Stařenku, vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sem brali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrafili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. To je takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína. Ale psaný Paulína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před malou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchyně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď a ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel, ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal jsi to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24 hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, ano, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka a on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mě potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on byl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to. Takže
0: zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj, omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina a já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchyně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejnej, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: před
2: tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: nežou. No,
2: nežou.
3: Tak to určitě, no. No. To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadal.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo, já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla byste tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, June. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: To zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Jireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stričku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Fellinio nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to neponičil.
2: No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka. Aho.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: jo, on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce, no, no. A kouřil partizánky.
2: Sto denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat, taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou manželku Ninu Popelíkovou, která naopak byla velmi praktická, na chalupě například absolutně všecko dělala ona.
7: Říkala schody, že stavěla,
2: ano, všecko. Ano? A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal Řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Čivliové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Čivliová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký...

0: mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
1: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
0: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom

0: napsané dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad, jako vaše pambíčkářka, dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont? Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než on. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Proč to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroche by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. S Bohem, Vicomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
3: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
2: Že zrovna vstávání.
3: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
3: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
2: Ráno?
3: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
3: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
3: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
3: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
3: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: To máš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Už odpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
4: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
5: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
4: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
5: Cože se dělo v noci?
4: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
5: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
4: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
5: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše třich. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
4: Jakoby to stejně nebylo na mě. To by byl rámus, kdybych se nestarala.
5: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
4: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
5: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
4: Říkáš, na raní?
5: Na raní. Ona, aby z přímši usnula.
4: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
5: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
4: Ono jí neubude. Bral jsi si a teď ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
2: Co?
4: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
5: Jaká voda zase?
4: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
5: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmelák a nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
1: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
5: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
1: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
5: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
4: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
5: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
4: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
1: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
5: Nemusíš.
1: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
5: Nesmysl. Čeho?
4: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
5: Ještě ty, babo, stráž.
1: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
5: Dům bude na zámek. Tak co?
1: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
5: Pověz přes okno šátek.
1: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
5: No, nejhorším, když se ti těžko dýchá.
1: Takový neklid, víš?
5: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
1: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
5: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
8: 23.6.1975. Zdenka Verichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
9: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra dosázali, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.